0: všichni dnes.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

Radio Spin. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně.

0: a právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Bonnie Blue udělala aukci, na který jste mohli přihodit a pojmenovat tak její dítě.
2: Fakt? Ty vole, a co vyhrálo?
1: Online kasino. Ale mě napadlo, kdybyste měli pojmenovat vaše dítě podle něčeho, co máte rádi, jak by se jmenovalo? Dome?
2: No, tak to není o čem, že jo? V pečenákách namusil.
3: Čau, Dome, ty bys měl mít husy do pusy musil. A já bych si ho určitě pojmenoval Happy, aby to byl Happy Heel. Čus.
1: Happy Heel je dokonalost, kámo.
2: Je, kámo.
4: Ale ahoj, tak hele, my jsme manželka jediný, co milovala, na čem si ujížděla, tak bylo Kindercard. Takže jsem říkal, no tak my budeme malý Kinder vajíčko. Protože to jinak není možný. Kinder vajíčko líbal.
5: Dobré ráno, já když jsem byla těhotná s malým, tak mi bylo strašně špatně. A jediný jídlo, který jsem jako zvládla, relativně zvládla sníst, byl prostě jako Thermix. Že já mu i tak jako říkala, že kluk by se měl jmenovat Thermix a s mladou, když mi bylo zle, tak to byla mandarinka.
1: Sourozenci.
2: Krištofe, ale počkej, já mám tady něco speciálně pro tebe.
6: Takže jako já bych tady po vzory paní princezny z OF svoje dítě pojmenoval asi Bílá příšera, protože to po ránu piju nejradši.
1: Tak to zní jako bratranec mýho budoucího dítěte.
2: No tak to bych si tipnul, že tvoje budoucí dítě bude takový malý monstrum.
1: No, zase piješ, jednou ti ho dám na hlídání. Ale do té doby se slyšíme zase zítra.
2: Od 6 ráno na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. Shine bright like a diamond. Shine

5 hodin 56 minut, máme tady pátek, 25. září, svátek slaví dneska Zlata, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. No bráško, když si řekne Zlata, tak já si představím, máme udrbanou kamarádku. Teda, ne že by se drbala, ale byla to drbná jak prase, uječená, ukecená paní, která sama pravidelně jezdila i na dovolený. No nic. Teď se jdeme podívat na ty pozitivnější věci. Před náma je totiž prodloužený víkend, to si myslím, že zní moc dobře. S tím se pojí, že je před náma taky zkrácený pracovní příští týden. To si myslím, že zní ještě líp. No a co zní ještě líp je, že nás čeká taky páteční party s DJem Devkomem a ještě předtím ale musíme probrat spoustu věcí, takže třeba budeme tady mít zase jedno takový rychlý sportovní okýnko. Řekneme si taky, jak to může dopadnout, když máš doma chytrou lednici. Máme před sebou taky poznávačku, máme před sebou voice flip nebo třeba taky hru jeden na jedno. Hele, bude to klasicky páteční nabitý, takže rozhodně zůstaň u Spin rána. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás takhle při pátku čeká venku. Když se podíváme na to, jak to je venku v tuhle tu chvíli, tak to je takový ještě pořád nic moc, je to ve finále dost podobný jako celý týden, venku je 9-10 stupňů Celsia, jinak tomu polesno. Co se týče odpoledne, tak počítej s tím, že teploty vyšpaly k 15, to je taky dost podobný, jako tomu bylo po celý týden. No ale když se kouknu na víkend, tak tady už by teploty mohly hitovat dokonce i 20, takže počítej s tím, že o víkendu bude poměrně hezky, sobota jasno až polesno 21, neděle tam sice bude 21 stupňů Celsia podle předpovědi, ale mělo by být lehce pod mrakem a stejně tak i v pondělí, takže víkend ještě před náma poměrně jako hezký, jeden z těch posledních, vlastně možná i ten poslední víkend, než začne takový to pravý podzimní počasí, takže rozhodně si naplánuj něco pěkného na tenhle ten prodloužený víkend, no a my začínáme Spin ráno.

6.05, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou je dál taky Domno a my se společně ve Spin ránu jdeme podívat na první dnešní zprávu. Není to tak dlouho, co si brankařská legenda Petr Čech zkusil, jaký je to chytat v hokeji, ale já jsem byl včera mega překvapený, když jsem zjistil, nebo respektive když na mě vyskočilo, že Petr Čech nejenom, že umí chytat jako král, ale on má i hudební talent, protože Petr Čech umí bubnovat, ale bráško, nejenom jako bubnovat, že by si prostě sednul na bubny a něco jako zahrál, jen tak jako random prostě jednoduchou věc. On jede úplně strašný bomby, hele, pojď si to poslechnout.

Reálně musím říct, že tohle to opravdu není originální písnička. Tohle to je fakt jako věc, která je bez bubnu a ty bubny, které tam hrajou, tak prostě zandavá náš Petr Čech. Takže musím říct, že mega závidím, protože já jsem se chtěl taky naučit hrát na bubny, ale když jsem prostě z toho navrhnul doma Božce, tak mě prostě automaticky málem poslala k mámě, protože říká, nebudeš tady mít přece bubny prostě v bytě.

0: hezky dobrý ráno všem u rádia Spin, máme 6 hodin a 8 minut. K tomu máme spolu pokračujeme ve Spin ránu, kde právě v tuto chvíli startuje páteční poznávačka. No a co musím říct z páteční poznávačce je, že dneska to bude poměrně jednoduchý, ale na druhou stranu to bude takový trošičku zase jiný, protože dneska tady mám pro tebe 3 úryvky písniček z jedné pohádky. No a ty podle toho bude samozřejmě tu pohádku hádat, takže jsem zvědavej, jak moc to budete znát a jak moc se chytnete na písniček, který tady zazněj. Takže pojďme na první ukázku.
1: To, co bylo, dávno není, něco muselo se stát.
0: Jestli tě podle první ukázky napadá, co by to asi tak mohlo být za pohádku, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nic nenapadlo, tak si myslím, že podle dalších dvou ukázek, podle dalších dvou písniček, tady naprosto bezpečně poznáš název pohádky, kterou mám dneska na mysli. Tak uvidíme za dvě minutky.

0: do poznávačky, nebo respektive k finále dnešní poznávačky, ve který dneska hádáte jednu pohádku, a to podle úryvku písniček, který vám tady pouštím. Zatím jsme ve druhém kole, v prvním jsem vám pustil ukázku číslo jedna.
1: To, co bylo, dávno není, něco muselo.
0: No ale abys to nemělo zas tak úplně těžký, tak mám tady pro tebe další dvě ukázky, protože si myslím, že ne úplně každá z těch písniček je taková signifikantní pro tuto pohádku. Myslím si, že zrovna ta první, kterou jsem ti pouštěl, tak to úplně není. Takže jdeme se podívat dál.
1: A tak to chodí den co den, to naše milé království.
0: Tady si myslím, že už by to mohlo být poměrně jasný, ale pro jistotu ti pustím ještě třetí ukázku.
2: V uších mi hučí a na plicích sípe. Srdce mé prudce zrychlilo krok.
0: Jestli tě napadá, která pohádka by to mohla být, tak určitě můžeš dál posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím nevíš, tak bohužel dneska to je bez bodíku, ale věřím tomu, že budete vědět úplně všichni. Takže dávejte vidět, máte na to ještě 3,5 minutky.

0: krátce po 6:15 ráno přesouváme do finále dnešní poznávačky, ve který dneska dáte jednu pohádku, ale musím říct, že to zatím vypadá, že mi u toho rádia spíte, takže pojďte se dneska trošičku probudit.
1: Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče dál doskáče.
0: No a pojďme si taky připomenout, jaký tři ukázky tady dneska v poznávačce zaznívaly. Takže byly tady tři písničky z jedné pohádky. Pojďme si pustit tu první.
2: To, co bylo, dávno není.
0: Jasně, to je takovej cajdáček, co můžu napovědět, že to bylo na závěr této pohádky, ale pojďme se podívat taky někam k začátku.
2: A tak to chodí den co den, to naše milé.
0: A nebo třeba taky do prostředka.
3: V uších mi hučí a na plicích sípe, srdce mé prudce zrychlilo krok.
0: Co musím říct, tak jste asi poznali, že v této pohádce se objevuje naprosto královský obsazení, protože se tam objevuje Dáda Patrasová, potom taky Jan Činský, anebo třeba taky Jan Džurka. Tak pojďme se podívat, jaký tady dneska ráno zaznívaly odpovědi a zastavíme se třeba u Michala.
4: Ale není to o princezně, která ráčkovala.
0: Michal typuje princeznu, která ráčkovala, tu jsem tady dneska zaslech taky od Fugase.
5: Tak dobré ráno, poznávačke, o princezně, která ráčkovala. Čau, Fugas.
0: No já si myslím, že tady není úplně moc o čem, protože tohle jsou naprosto jednoduchý písničky, naprosto jednoduchý a vlastně perfektní pohádky. Takže kdyby se vám o víkendu nechtělo vyrážet někam na výlet, tak chtěli byste si rád čilíčit, tak si myslím, že tato pohádka bude jedna z těch věcí, která si myslím, že ti ten víkend velice, ale velice zpříjemní. No a my pokračujeme ve Spin ránu.

6 hodin a 20 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky dom, dneska máme 25. září, páteček, svátek slaví Zlata, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na další novinku, a to konkrétně do Jižní Koreje, protože tam jedna technologická společnost vyrábí chytrý ledničky s AI. Ty už asi tušíš, že když o tom začínám mluvit, takže to prostě smrdí průšvihem. Hele, to je prostě AI, jo, to je ve všem. Televize, mobil, vysavač, no a právě v těch ledničkách v Jižní Koreji. Tak jak to asi tak může dopadnout? Představ si, že do ní chodíš co 10 minut, že si dáš něco dobrýho. Prostě furt otvíráš, zavíráš. No a ta lednička si prostě řekne, že už toho má sakra dost a přestane chladit. No, tak přesně takhle to nestalo, ale přišla prostě špatná aktualizace od té firmy, která to vyráběla, takže díky týhletý opravdu všechny ty ledničky v té Jižní Koreji právě přestaly chladit. No, a vždycky říkám, že prostě nemáš aktualizovat hnedka nadšeně tu úplně nejprvnější verzi systému, která ti přijde, protože pak se to samozřejmě celý podělá, že jo. Tady prostě jeho Korejci vyhazovali x kilo prostě jako masa, který jim pravděpodobně schynul v té lednice. Takže tady máš jasný důkaz toho, že ne vždycky ta první aktualizace, která přijde, tak je prostě nejlepší.

0: Pokračujeme společně ve Spin Ráno, máme 6 hodin a taky 24, no pomalu taky 25 minut k tomu. No a my se jdeme podívat, jak to dneska bude vypadat venku, protože i to je samozřejmě důležitý si připomenout. My jsme si to říkali před celou, ale spoustu z vás samozřejmě muselo sednout nebo mohlo sednout do auta až teďka, takže aktuálně by venku mělo být nějakých 9-10 stupňů Celsia, polojasno, místama teda spíš pod mrakem, ale není to nic úplně jako hroznýho. S deštěm dneska po delší době nepočítej, takže se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat dál. Hele, odpoledne počítej s tím, že by mělo být spíš pod mrakem, místama teda polojasno, ale teploty maximálně kolem 15. No a výhledově na ten víkend musím říct, že bude hodně příjemný, protože teploty zase po delší době hitnou 20, takže počítej s tím, že sobota, neděle, pondělí, všechny tři dny prodlouženého víkendu budou naprosto příjemný, takhle při září. Jinak by mělo být jasno až polojasno po celou dobu víkendu, takže vypadá to, že i bez dešťů. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to na Průmyslovce Mladý Boleslavi, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej potom taky na Pražském okruhu, protože tam se bourá v okolí z Braslavy po směru na Zličín, takže i tam určitě jezdí opatrně. Jinak musím říct, že v tuto chvíli to vypadá jako velice slušně. Dálnice v pohodě, zbytek regionu v pohodě, Praha vlastně taky absolutně v pohodě, takže vypadá to, že jste si vzali asi ještě prodlouženější víkend, než je prodloužený víkend, protože to vypadá, že ještě v tuto chvíli spíte.
1: Automotospin, tvoje

Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez pady. Hledáme to

0: 33 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a my se jdeme společně pustit do hádanky Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. Tak pojďme se podívat na to, jaká osobnost by to asi tak mohla být dneska. Dnešnímu Celebrity Voice Flipu ti zatím nic moc neprozradím, jenom to, že si myslím, že ten hlas budeš znát úplně na 1000000%. Jenom o tom třeba zatím ještě nevíš. Tak si ho pojď ještě jednou poslechnout, no a pak mi dávej vědět svoje tipy na to, kdo by to podle tebe asi tak mohl být. Buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rá.

0: Radio Spin pokračuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojď si ho se mnou pro tuhle tu chvíli připomenout. Ode mě k tomuhle tomu zatím nic moc nevíš, jenom to, že ho znáš úplně na 100%. No a znáš ho na 100%, protože to je jeden český herec, ale taky dabér. Jakožto herce ho bude znát určitě z filmu Bobule, kde si zahrál takovýho trošičku hokus pokusáře. No a zahrál si taky po boku Ivany Chýlkový ve filmu Jezerní královna. Co ti dám můžu prozradit je, že to taky je dabér Lorda Voldemorta, takže je to takovej trošičku i temnější a takovej trošičku prostě jako strašidelný hlas, nebo respektive umí to udělat. Takže jestli ti už tuto tu chvíli napadá, kdo by to mohl být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. No a já ti to ještě naposledy pro tuto tu chvíli připomenout, ať můžeš dál hádat.
1: Ready. Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.
2: Jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: přiblížili do finále hádanky Celebrity Voice Lipy, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy pustit. No a já jsem vám napovídal, že dneska tady hádáte jednoho českýho herce, pomlčka taky dabéra, a že tenhle ten týpek si zahrál třeba ve filmu Bobule takovýho trošičku chemika, hokus pokusáře, no a zahrál si taky po boku Ivany Chýlkový, a to ve filmu Jezerní královna. No a jakožto dabéra ho můžeš znát asi z jeho úplně nejvíc nejslavnější role, a to jako Lorda Voldemorta. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady na dnešní Celebrity Voice padaly, a začneme u Michala.
1: Krásný páteč.
0: A tak tady máme Romana. Michal máme tady.
2: Ale není to náhodou Ordinace růžový zahradě Karel Rytíř jménem Miroslav Etzler?
0: Miroslav Etzler to dneska ráno bohužel není. Romana si dáme teďka.
1: Krásné páteční ráno, Dome Spinneři, tady Roman. Tak hele, já si myslím, že dnešním Celebrity Voice Flipu by mohl být Mirek Táborský. Tak uvidíme, jak jsme daleko. Mějte se všichni krásně a užívejte. Ahoj.
0: Krásný ráno i tobě, Romane, jdeme se podívat i za Pajkem.
3: Ale je to Miroslav Táborský.
0: Další, kdo tady typoval Miroslava Táborskýho, tak byl třeba taky druhý Michal.
4: Pan Táborský, Míra Táborský.
0: A nebo třeba i Štrudl.
5: Ale tohle bude určitě Miroslav Táborský.
0: No a je to přesně tak, dneska ráno jsme tady měli Miroslava Táborskýho. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a obě dvě hádanky si tady společně můžeme dát zase zítra, ne, kecám, příští týden od úterý do pátku, je to se říká tak naprosto skvěle, hele, že v pondělí prostě člověk nemusí stávat, to je prostě boží.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin Ráno. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 47 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, jdeme taky domů, no a protože máme pátek, tak dneska ti tady k večeru čeká hitparáda Spin Fresh Hits, ve který pravidelně každý týden hlasuješ pro 15 svých nejoblíbenějších tracků v českém a slovenském éteru. No a my si jdeme spolu rychle připomenout, jaký tři tracky tady minulý týden vyhráli, tak pojďme se na to podívat. Na třetím místě se objevil minulý týden Izomandias.
1: Byli jsme šťastný moc,
2: když jsme neměli nic,
1: nebyl to problém, bro.
2: Když
0: s ním taky na featu Viktor Sheen a jejich track Dřív bylo líp, za mě teda musím říct, že perfektní věc. No a stříbrnou pozici tam obsadil Prague Union s Polí Garandem a jejich banger Hledá se rým.
1: Hledám rým, který skončuje s tím hledáním, někde tady musí být.
0: No a jestli tě zajímá, jestli je věc, která se objevila na zlatý pozici, tak opravdu je věc, která se objevila na zlatý pozici, ale já úplně nemůžu říct její název, protože je to fakt jako věc, která se takhle minimálně ráno tady na rádiu prostě říct nemůže.

6 hodin 52 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tobou jednal taky domno a my jsme tady dneska měli v rámci hádanky Celebrity Voice Lipu Miroslava Táborského. No a já jsem si u toho vzpomněl, že Miroslav Táborský, jak hraje prostě jako Bobulí, tak se teďka dotočil 4. díl Bobulí a mám k tomu jednu takovou docela, musím říct, zajímavou novinku. Hele, určitě znáš Sofiana Mečmeče tady z Radio Spin, to si myslím, že je vlastně jako týpek, který už musí dneska znát celá depová scéna, protože se v tom žánru dost pohybuje, jakožto většinou třeba jako s Benem Kristovem. Mají spolu dokonce desku, takže Sofian Mečmeč známe úplně všichni. Super Sonic Speed, můžete holit ty, jebo Vášava zaprodane šíle křičem. No a Sofian teďka tak trošičku změnil žánr, protože ten se pustil do jedné z titulních písniček k filmu Bobule 4 a musím říct, že je to naprosto perfektní. Je to úplně něco jiného, než Sofian vlastně jako normálně vydává. Takže hele, pojď si dát takovou malou ochutná.

0: s tebou.
1: Musím říct, že Sofián je fakt jako multitalentovaný týpek a že vlastně to, co dělá, tak to dělá oprávněně, protože zpívá fakt jako naprosto perfektně a ty věci, které vydává, tak prostě zní. A je úplně jedno, jestli je to v hip-hopovém žánru, v popovém žánru, anebo jestli už je to takovýhle, že bych možná dokonce i countryčko, takže vlastně jako Sofiánovi evidentně sluší vlastně naprosto jakákoliv tvorba. Takže big up a těším se na Bobuli 4.

0: A 57 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dom. Máme tady pátek, 25. září. Připomínám, že svátek slaví Zlata, takže jestli nějakou Zlatu znáš, tak ji určitě popřeji všechno nejlepší. No a my se jdeme přesunout do další společné hodinky, ve který si dáme další zprávy, ale zastavíme se dneska taky v Brně, protože tam se postavila jedna taková poměrně zajímavá věc. No, ty víš, že v Brně se staví poměrně zajímavé věci, ale dneska to je takový trošičku jiný. No a jsem zvědavý, jak se do toho zapojíte, takže rozhodně zůstaňte u Radia Spin. No a my se společně v rychlosti koukneme ještě na počasí, protože to vlastně bude teďka poměrně příjemný. Dneska teda čekejte po to ještě kolem 15 stupňů Celsia, venku polojasno i zataženo. No ale o prodloužený víkend počítej taky s tím, že by mělo být spíš teda jako polojasno, ale teploty až kolem 21 stupňů Celsia, což je velice příjemný po těch 15.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM

7 hodin, 8 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, jedná taky domno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávu. My jsme se tady totiž kdysi bavili o tom, že na Šumavě pro tebe udělají smažák posypaný zlatem. No a pokud si dobře pamatuju, tak ten smažák stál něco kolem litra, 1500, něco takového. No a na Havířsku je jedna teďka taková restaurace, která pro tebe udělá další speciální smažák, jenomže ten smažák není zlatý. On totiž není ani stříbrnej a není ani bronzovej, protože tenhle ten smažený sýr je prostě regulérně černej. Jenomže je to tak velká místní specialita, že ti ani neprozradí, čím to je, že ten smažák je prostě černej. Hele, já typuju, že by ho mohli prostě obalit v nějakým černém uhlí nebo prostě posypat, nebo do toho oleje prostě dát nějaký, já nevím, nějaký potravinářský černý barvivo, nevím. Ale říkal jsem si, že místo toho, abych se scháněl po takovýchhle blbostech a místo toho, abych prostě jako projel benzín, který je teďka prostě extrémně drahý, tak hold nechám v tom frťáku ten smažák o 10 minut díl, ale on bude černý taky, jenom sousedi prostě asi nebudou mít úplně největší radost, co si budem povídat. Yeah.

0: než zaduní bass.
1: Rádio Spin Dom a taky Spin Ráno, máme 7 hodin a 12 minut, no a my se společně si myslím můžeme jít přesunout k prvnímu dnešnímu tématu, protože my se dneska ráno spolu na chvíli přesuneme do Brna. V Brně totiž byla výstava Faktor X, ve který vzniknul návrh novýho výdejního boxu. No znáš, než se prostě objednáš balíček a přijde ti to do toho boxíku, tak takovýhle box, ale ve spojení s králíkárnou. Dokonce je to povýšený i na takový level, že jsou uvnitř i králíci. Sice robotický, ale jsou tam. Je zajímavý, že tohleto se objevilo zrovna v Brně, ne, že bych chtěl na něco narážet, jo, ale prostě jako je to hodně zajímavý a spekulativní. Nicméně jsem si říkal, že kdybychom měli výdejní boxy zasazený do města a ten box se měl prostě fakt jako úplně co nejvíc podobat něčemu, co v tom městě je, nebo nějaký prostě jako vlastnosti toho města, tak podle čeho by to bylo asi tak udělaný? Je to těžký, já vím, ale zkus se trošičku zamyslet, jo, protože třeba ve Slaném, tam je to jasný, že jo, tam by to byla prostě jedna velká solnička, ze který by potom ty objednávky vypadávaly. U nás v Lipčicích, tak tam si říkám, že by to mohla být nějaká krabička na šrouby, protože tam máme reálně jako šroubárnu, nebo by to mohl být třeba kurník, protože v Lipčicích, tak tam se selejí vajíčka prostě mezi sousedama fakt ve velkým. No ale co by to bylo u tebe, nebo jestli ti napadne nějaký jiný český město, ve který by se mohl tenhle ten výdejní box něčemu podobat, tak určitě nám je vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já jsem zvědavý, jestli tady třeba nějaký návrh na nějaký výdejní box takhle jako neprodáme společně. Uvidíme.

7:17, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky domno a my jsme tady společně pár minut zpátky nakousli téma a sice to, že v Brně se v rámci nějaký výstavy objevil vídeňský box, který vypadá jako králíkárna. To znamená, že ty si tam prostě jako mimo to, že tam jsou prostě jako takový ty klasický klícky s králíkama, tak si tam můžeš v uvozovkách, můžeš vyzvednout nějakou svoji objednávku. No a já jsem si říkal, že se dneska zaměříme na vaše města, na vaše bydliště, na vaše rodiště, protože se vás zeptám, že kdyby se měl takhle nadizajnovat nějaký výdejní box a objednávky podle vašeho města nebo podle něčeho, co je ve vašem městě, jak by to vypadalo? Já jsem tady narval do AIčka tuhletu otázku a musím říct, že to začíná vydávat docela hezký věci, jo? Protože třeba pokud by šlo o Pardubice, tak tam by to mohla být třeba perníková chaloupka. To si myslím, že by byl takový docela hezký výdejní box. V Karlových Varech by byl taky poměrně hezký výdejní box, protože tam by to bylo takovýto porcelánový pítko, ze který by se to mohl vyzvedávat. No a takovouhle myšlenku tady dneska na Radio Spin hledám. Takže jestli máš nějaký nápad podle svého města, jak by se tam měl nadizajnovat nějaký výdejní box na objednávky, aby to ladilo s tvým městem nebo svým rodištěm, tak určitě můžeš dávat vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. A je úplně jedno, jestli je to město, jestli je to vesnice nebo jestli je to část Prahy, protože i na části Prahy se dají napasovat docela zajímavé věci. Wake up, wake up.

0: našem u Rádia Spin máme 7.20 a my pokračujeme v našem dnešním tématu, protože pár minut zpátky jsme tady otevřeli otázku, kdyby byly Vídeň boxy nadizajnovaný podle vašeho města, ať už je to podle názvu, ať už je to podle něčeho, co v tom městě je, nebo třeba čistě podle něčeho, co máš prostě zrovna po ruce kolem baráku, nebo podle nějaký vlastnosti toho města, tak jak by ten vídejní box vypadal? Tak pojďme se podívat na to, jak by to vypadalo u Ondry.
1: A já bydlím kousek od Jílového u Prahy a tam je na Žampachu, jsou tam štoly. Tam štola Paduána a svatýho Josefa. A mě napadlo, že když by v Jílovém byly boxíky, tak by vždycky přišel ten dodavatel, dal tam boxík, vzal to betonem a ty si vždycky ten svůj balíček musel prostě vykopat.
0: Jako já si myslím, že tenhle ten kreativní nápad je vlastně naprosto perfektní a že by si to Ondro mohl fakt jako prosadit. A mohl by si to prosadit i v rámci toho, že by lidi potom mohli ušetřit prachy, protože nevěřím tomu, že kdyby ti přišel prostě třeba jako nový iPhone a měl si to zalitý ve 3 kilech betonu, takže by se ti prostě chtělo si večer sednout a prostě to normálně nějakým kladívkem vykopávat. Ale jako nápad mi to přijde fakt naprosto perfektní. No a co by napadlo tebe, tak to mi dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, protože já jsem hodně zvědavý, jak by vypadaly vídejní boxy ve vašem městě.

0: Na Radio Spin dneska ráno řešíme, jak by vypadal výdejní box, kdyby byl zasazený do vašeho města, tak aby tam prostě fakt jako hezky zapadl. Protože třeba v Brně teďka byla jedna výstava, ve který byly výdejní boxy, nebo byl udělaný výdejní box, který vypadal jako králíkárna. Bohužel, hele, takhle to prostě pan návrhář vymyslel. Nicméně, my se jdeme společně podívat taky za gumou, jak by vypadal jeho výdejní box.
1: No hele, náš výdejní box na Palmovce by vypadal tak, že by ses nejdřív musel prodrat prostě skupinou bezdomovců. A pak by prostě ty balíčky oni dávali do krabic od vína a musel by si dávat pozor, aby se přitom nepíchl o stříkačku. Takhle by vypadaly výdejní boxy na Palmovce.
0: Jako myslím si, že vybrat si potom balíček na Palmovce by byla fakt jako až životní challenge a říkal jsem si s gumou, že vlastně mi to tak jako podle popisu lehce připomíná jednu takovou pastičku z filmu So. Každopádně mě zajímá, jak by vypadaly vaše výdejní boxy. Dávejte dál vidět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat taky v rychlosti na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, a to konkrétně v Plzni, protože tam se bourá na příjezdu do Plzně po Rokycanský, takže tam určitě dávej pozor. Jinak zbytek regionu nevypadá aktuálně vůbec špatně. Když se podíváme na dálnice, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, a to zhruba tak už někde od Rosic, takže tam určitě počítej s nějakou tou minutkou navíc. S minutkou navíc počítej taky na příjezdu do Prahy po D5, protože tam to poskakuje kvůli tomu, že dál je potom na pražském okruhu práce na silnici. Takže tam počítej taky s nějakýma těma minutkama navíc. No a když se podíváme na Prahu konkrétně, tak tady platí pořád ještě crash na pražském okruhu po směru nad Zlečín u Zbraslavy, takže tam určitě pozor. Když se podíváme dál víc do centra, nebo víc do centra, spíš teda jako na Jižní Štěrbouskou spojku, tak tam to poskakuje v obou směrech. Poskakuje taky Barandák, to je taková ranní klasika. Aktuálně se zdržíš taky na spojovací, tam je zavřený jeden pruh, takže tam to poskakuje docela solidně. Potom si postojíš taky na Nuseláku anebo třeba v Holešovičkách. Kdyby cokoliv, tak určitě rád vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Just please.
4: Yeah.
3: Yeah. Swag.

0: 33 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin. Dneska máme 25. září, páteček, svátek slaví dneska zlata, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a pár minut zpátky jsme tady společně nakousli dnešní téma, a sice to, že jsme se podívali do Brna, protože v Brně byla teďka jedna výstava, ve který týpeček navrhnul výdejní box. Takový ten klasický, jak se do něj objednáš prostě jako cokoliv vlastně. A ten box v tom Brně vypadal jako králíkárna. Můžeme čistě jenom spekulovat, proč to vypadalo zrovna jako králíkárna, když to bylo v Brně, ale říkal jsem si, že se vás dneska ráno zeptám na to, jak by teda výdejní box, který byste navrhovali vy, že z vás udělám takový jako návrháře boxů, vypadal u vás ve městě nebo na vesnici nebo třeba ve vaší čtvrti. Tak pojďme se podívat za Pedrem, protože Pedro si myslím, že mám fakt jako nádherný nápad. Hele, já to úplně vidím, jak to vypadá.
1: No, čauko. U nás v Hostinném by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu, a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Musím říct, že já si úplně dokážu představit, že vlastně jakoby jednou rukou ti to třeba ten pekař podá a řezník od tebe vybere prachy, jakože tohle to je fakt něco tak hrozně hezký, a to mám úplně přece, úplně to vidím prostě, jak ti ty balíčky podávají, že to vypadá fakt dobře. Ale Pedro, díky za tenhle ten nápad. No a na další nápady se podíváme hnedka potom, co si dáme jednu sáru Rikas.

0: Posloucháš Rádio Spin a taky Spin ráno s Domem, kde dneska ráno řešíme, jak by vypadaly výdejní boxy, kdyby byly podle vás nadizajnovaný ve vašem městě nebo taky třeba ve vaší čtvrti. A musím říct, že ty nápady, které máte, tak jsou fakt jako hrozně hezký. Měli jsme tady gumu, měli jsme tady podle mě taky Pedra a teďka se jdeme podívat za Tondou.
1: Tak v Plzni je to jasný, tam by to byl krásný půl litr piva, ale třeba v takových Dobřanech nebo Bohnicích by to mohlo být ve tvaru svěrací kazajky.
0: No tak to by mě zajímalo, co by si musel udělat pro to, aby si ten svůj balíček dostal, jestli by si se z té svěrací kazajky musel dostat, nebo jestli bys to musel nějakým způsobem rozebrat, protože ani jeden úkol by nebyl úplně 100% jednoduchý. Ale co musím říct, tak se tady cestou do dabingového studia zastavil náš Mára s Čilou na Spinu a měl jeden takový hezký nápad, jak by to mohlo vypadat na Černáku.
2: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. Tam nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohle to ani nepotřebuje komentáři, tam je to naprosto 100% jasný.

0: hodina 41 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin a taky Spin ráno s Domem, kde dneska ráno řešíme tak trošičku to, kde bydlíte, protože podle toho, kde bydlíte, vy tady dneska ráno navrhujete design výdejního boxu tak, aby hezky pěkně zapadnul do vašeho města. Tak pojďme se podívat za Ondřejem.
1: Čau chlape, u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrad, takže je to jasný, no. Tam by ten vzhled krášil určitě výdejní box ve stylu hradu. To by nebylo vůbec špatný.
0: Ale vlastně nebylo by to vůbec špatný a proto, aby si vlastně jako si tam vyzvednul nějakou svoji zásilku, tak by si třeba nemusel platit, ale musel by si svíst o to nějakou bitvu. To by mi přišlo docela cool. Jdeme se podívat taky do Liberce.
2: Ahoj, jdeme. Tak já bych to viděl na libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjebaný a prázdný. Hezký den, čau.
0: Jebošáku, byl jsem poměrně nedávno v liberecký zoo a říkal jsem si, že to je takový jako trošičku smutný, no, že to tam je pořád v rekonstrukci, že to je takový poloprázdný, takže rozhodně si dovedu představit, jak by ten váš výdejní box vypadal. No a jak by vypadal ten váš, tak to mi dávajte vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Co samozřejmě taky nesmí chybět takhle při pátku ve Spin ránu, taky hra jeden na jednoho. Dneska už musím říct, že tady bohužel žádný stupenky na zránce nemám, který jsme tady měli na ten týden, protože jste tady úplně všechny vybílili. Takže dneska už si to zahrajeme jenom tak jako formálně pro zábavu, ale věřím tomu, že i pro zábavu si určitě někdo cinknete na 210, 32, 30, 30 a zahrajete si se mnou za 3 minutky hru jeden na jedno. No, takže čekám na vás, pojďme na to.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: jestli to zní, ale jedu do práce a jsem rád, že tam vůbec dojedu. Protože jedu po pražské spotce a jdeme krokem.
1: Jo, já rozumím tomu, hele, prostě, ale v pátek se všichni prostě probudili, o trošku později se vyráží prostě. Teďka úplně všichni do práce. Každopádně, my se jdeme teda přesunout do hry jeden na jednoho. Dneska je opět tématem zvířata, nebo jsou teda opět tématem zvířata. A...
2: jsem odborník.
1: Já taky trošku. A jenom připomínám pravidla, že proto, abyste se přihlásili o svoji odpověď, tak nejdřív musíte zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat. Jinak přihráváte pak na druhou stranu. Tak jdeme na otázku číslo 1. Jak se jmenuje jediný jedovatý had žijící ve volné přírodě v České republice?
2: Martin.
1: Martine, to byl fofr, Martine.
2: Bude to změ obecná.
1: Změ obecná, i takhle s přídavkem to máme, hele, hezky pěkně, je to přesně tak, je to změ obecná. Jdeme na otázku číslo 2. Který zvíře je spojený s tím, že žere banány?
2: Martin.
0: Kuba.
1: Martine, ty seš najetej takhle hnedka po ránu.
2: Je jich víc, ale 100% je asi opice a může to být i slon dokonce a spoustu zvířat žere banány, ale řekl bych opice.
1: Je to pravda, opici jsem měl dneska ráno na mysli. Tak jdeme na poslední otázku, uvidíme, jestli tě Jakub stihne ještě předjet na poslední otázce, protože Martine, ty jsi fakt jako extrémně rychlej.
2: Nedám mu to zadarmo.
0: Martin vstával určitě dřív.
2: Od poslední jsem zhodou, kluci, jsem najetý, jak typ. No ty ryby, ale samozřejmě.
1: Je mi to jasný. Tak, poslední otázka. Řekni mi aspoň jeden název ze 4 kravských žaludků.
2: Martin.
1: Těma, Martine, ty jsi neskutečný.
2: Určitě je to Bachor, kniha, Bachor a kniha, teď víc než nespomenu, má 4.
1: tak to je za jeden bodík, za druhý bodík, ale Martine, to dneska jsou to 4 bodíky, tak gratuluju.
2: Taky, díky, chlapi. Sorry, Kubo.
0: Ne, v pohodě, to gratuluju.
1: Kubo, bohužel taky, to bylo dneska bez šance, Martin byl napřečený úplně hrozně, ale Kubo, klidně si můžeš zahrát zase příští týden, protože i příští týden to bude mít hru jeden na jednoho. Tak jo, díky za hru, mějte se krásně, krásný ráno, čus.
2: Čau, kluci, čau, ahoj.

0: život.
1: 7.55, ty dám posloucháš Spin ráno s Domem. Dneska máme páteček, 25. září, svátek slaví Zlata, tak ještě jednou všem Zlatám přeju všechno nejlepší. No a my už se blížíme do poslední hodinky pátečního Spin rána, ve který vás pravidelně každý páteční ráno čeká DJ Devkom, který ti tady zahraje fakt jako bomby a naprosto perfektní tracky. Takže DJ Devkom už je v tuto chvíli ve studiu, už se připravuje, už se rozehřívá, dává si tady 50 řepů, 50 klipů a 100.

0: 100 sklepovaček, aby zandal úplně ten nejvíc set, který tady kdy dal. Takže určitě se na to můžete těšit. No a my se jdeme podívat ještě na počasí. Tak co se týče dnešního počasí, počítejte s tím, že bude ještě poměrně chladnějíc, když bude vlastně docela i hezky, mělo by být polésno, teploty kolem 15 stupňů Celsia, což je taková tenhle ten týden docela klasika. Zítra startuje prodloužený víkend a o prodlouženém víkendu počítej s tím, že teploty dosáhnou až 20, takže pokud plánuješ nějaký výlet, pokud plánuješ se jít podívat na Petřín, kde teďka jezdí ty nový lanovky a nemusíš na ně nahoru šlapat pěšky, tak určitě můžeš, protože si myslím, že počasí ti na to bude velice přát. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Ještě než tady na Rádio Spin DJ Devkom rozjede svůj dnešní set, tak jsem zvědavý na to, kdo se zapojí do Pravdy nebo lži, protože ta nám začíná už za 4 minutky, takže máme ještě chvilinku času na to, než se tady DJ Devkom rozehřeje a než doklikuje, takže 210, 32, 30, 30 za 4 minutky začíná Pravda nebo lež. Pojď do toho.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posledních pár minutek do té doby, než sem usedne DJ Devkom, tak si dáme ještě Pravdu nebo lež, ve který se mnou dneska ráno zahraje Guma. Gumo, čus.
2: Dobré ranko.
1: Dobré ranko, pane Gumo, tak jaké máte ranko? Je dobré nebo není dobré?
2: Ale tak jako musel jsem stávat, takže samozřejmě to člověka hodně zlomí.
1: No tak jistě. Ale
2: tak dcerka už je ve školce, tak je to dobrý, už jsem spokojený.
1: A takže máš teďka pohodičku. Hele, a budeš mít teda prodloužený víkend, ne? Ale budeš mít volno, ne? 3 dny teďka.
2: Jo, udělali jsme si s klukama volníčko, říkali jsme si, že není potřeba někam chvátat, ta práce neuteče, že jo, nemá nohy, takže pohoda.
1: No tak ideálka. Ale Gumo, my se jdeme teda pustit do Pravdy nebo lži, máme na to pár minut, takže jdeme na to. A rovnou se tě zeptám, jak jsi na tom s Čínou, protože Čína je naše dnešní téma.
2: S Čínou, no, tak jako vždycky tam musí být ty arašídy, to mi chutná.
1: No tak jo, ale tak když už si nakousnu to jídlo, tak se tě zeptám rovnou na první otázku, protože při stolování v Číně je hlasitý srkání nudlí a taky krkání u stolu považovaný za poklonu kuchaři.
2: Jo, to se říká, to by asi mohla být pravda.
1: Myslíš si, že když se tam prostě jako takhle vybleješ u stolu, že to je v pohodě?
2: Jo, v Číně prý jo a v Japonsku snad ne, no, já myslím, že to je také, jak říkáš, že ano, srkají a možná u toho i prděj, ale to asi necháme na jiný pořad.
1: Tak záleží na tom, kolik sežerou tý jejich kachny tří chutí, že jo, ale jdeme jo. Teda označit, že to je pravda. A je to přesně tak, Gumo. Takže hele, Čína je podle mě úplně ideální místo pro mě prostě v tuhletu chvíli.
2: Já jsem zrovna předevčírem doma dělal voňavá a křehká kůže.
1: Že tak, kde mám já?
2: Jo, no tohle, tak až příště pojedeš přes Palmáre, tak já vyskočím a přinesu ti.
1: No takže v úterý ráno tě čekám teda na zastávce. Další otázka. Hlavní město Číny se jmenuje Pchjongjang.
2: Ne.
1: Ne, a čeho je to teda hlavní město?
2: Já to město znám, Dominiku, neptej se mě dál, prostě ne.
1: No tak
2: Pchjongjang.
1: Jo.
2: Tak. No, není to hlavní město.
1: A ok, tak označujeme, že to je lež. A Gumo, je to přesně tak, je to bod pro tebe.
2: To je Pyongyang, mám úplný okno.
1: Ale Pyongyang je hlavní město Korejské lidově demokratické republiky.
2: Jo.
1: Takže Severní Korea. Tak jo, poslední otázka. Čína je nejlidnatější zemí na světě?
2: Není, Indie je nejlidnatější.
1: Myslíš, že, tyhle, jo. Že Indie už ji jako předběhla Číňany?
2: Jo, už dávno. Indu je víc, mám takový pocit.
1: Prej, už dávno, ty vole. No tak jo, tak označujeme, že to je lež. A je to přesně tak, Gumo, je to tvoje.
2: Ten si spravil chuť.
1: Po tom vstávání. No tak jo, tak já ti moc děkuju za hru, Gumo. Užij si prodloužený víkend, odpočin si a slyšíme se zase příští týden.
2: Taky, Dome a Spineři, mějte se fanfárově, užívejte víkendu, čau.
1: Měj se, čus.

0: 8 hodin a 15 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou dál taky dom a se mnou už je ve studiu i DJ Devkom. Viktore, čus.
1: Dobré ráno.
0: Ale ty rejno. Máš dneska, Viktore, ty vole, velice dobrý ráno, protože ty máš tady jedno velký výročí.
1: No, dneska, nebo respektive přesně zítra, to je přesně rok, co jsem tady poprvé vysílal na Spinu.
0: Těma, to je hezký, ale těma, mě to, už mě to ani nepřijde, jako kdyby to byl rok.
1: Hej,
0: prostě.
1: Mě taky ne a upřímně se docela divím, že takhle jsem každý páteček dokázal přijít s něčím.
0: Jakoby. Že jsi dokázal to stávat, vej, takhle ráno.
1: No, to je taky další věc.
0: Hele, tomu se divím každý den, tyva, jako nebudu lhát. Každopádně, Viktore, když už máš teda ten výroční set, máš něco special?
1: Hele, říkal jsem si, že bysme na příští týden mohli dát něco special, ale to neznamená, že dnešní set, teďka mi tady
0: padá mikrofon, já vím,
1: že dnešní set nebude jakoby zajímavý. Dneska jsem si připravil jakoby svoje oblíbené songy, bude to jakoby, jak to mám podat,
0: prostě
1: bude to taký hodně žánrově rozmanitý.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že si to sedne, ale myslím si, že by mohlo.
0: Jo, já doufám, ale každopádně, Viktor, já jsem na tebe měl taky písničku na přání. No tak příští týden.
1: Tak příští týden.
0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte na českých silnicích. Začneme v regionech, protože tam jsou crashe nějaký, a to jeden z nich je konkrétně v Ostravě, takže tam určitě dávej pozor, v ulici 28. října. No a v ulici, jestli se nepletu, Oty nebo Otakara Ševčíka, nevím, Brňáci, pojďte mi, tak i tam se bourá, takže tam určitě dávejte pozor. Když se podívám na dálnice, tak tady žádný úplně ultra velký špatný nevidím. Jediný, co tak nějakou tu minutku navíc nabereš aktuálně na příjezdu do Prahy po D5, a to mezi Drahočicem a Chrášťanama. No a jeden crash hlásí aktuálně výjezd z Prahy po D7, takže tam určitě pozor. Když se podívám na Prahu samotnou, tak tady je double crash na jižní spojce, takže tam určitě dávej pozor, je to spíš už teda Štěrbonská spojka než jižní, takže tam počítej určitě s nějakýma těma minutkama navíc v obou směrech. No a dál se bourá taky v Poděbradský na Hloubětíně, takže tam určitě dávej pozor taky. Jinak z kolon, to je taková páteční ranní klasika, ale magistrála, Holešovičky, spojovací, Povltavská, dej si zvyklej. Každopádně kdyby cokoliv navíc, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: F.com Live Set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin a 54 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky domno a my pokračujeme ještě na pár minut ve Spin ránu, protože se mnou už je tady nejenom DJ Devkom, ale se mnou už je tady taky Vicky čus.
2: Čau, čau.
1: Čau, ale Vicky, jak tě bavil dnešní set, jestli přišla asi tak na větší polovinu toho setu.
2: Je to tak. Já jsem si to užila vždycky. Jako vždycky jsem si to užila. Čau! Prostě Vicky zdraví, Viktora. Já říkám, že to byla totální pecka. Já to mám hrozně ráda. Jakoby. To, co hraje vždycky DJ Devko, mě mega baví.
1: Mě to taky mega baví, ale. Jak se ti hrálo dneska, Viktore?
3: Hej, dneska neironicky se mi hrálo fakt mega dobře, ale stala se mi tam taková nepříjemná věc, že jsem si klikl na špatný tlačítko prostě a úplně se mi to tam přehodilo prostě a lítalo to všude ty tracky, ale Vicky měla dobrý point, že aspoň jakoby to je takový jakoby důkaz toho, že to je fakt live. Přesně. Že si to jako nevymýšlíme, jo.
1: Je takže to live.
3: Za to se omlouvám, jestli jsem vám trošku to rozumíme si.
1: Ale bych ti chtěl říct, že po roce, co tady ty s náma vysíláš, by se mohl naučit, že některé věci se do éteru prostě neříkají a nepřiznávají.
3: Ale já prostě to musím říct, kámo, protože já to cítím prostě blbě, víš co.
2: Nicméně. Ale fakt je podle mě dobrý vědět, že tohle je živě. A právě tím je to kouzelný prostě.
1: Přesně tak. A protože je to živě, tak Dukas. To samozřejmě spinnery baví a baví to samozřejmě i Luigi.
4: Hej, zdravím všechny spinnery a Radio Spin. DJ Devko, majou páteční bombe! Já škodu, že to tam sypeš, hezky! Bomby! Hezky víkend všem, ahoj!
2: Ahoj!
1: Jako s Luigi prostě přichází mega energie, ale Luigi má pro tebe také ještě jedno přání k výročí tvým ročnímu tady.
4: Přeju hodně štěstí a ať seš tady s náma ještě x roku, bráško, pořádně to rozjeď!
3: Hele, Luigi,
2: pak Luigi by měl být tvůj ofiko jako hype man. Jako pojďme už to, propojte se s Luigim v tomhle směru ještě a
3: ne, fakt díky, fakt asi neznám člověka, co by měl takovouhle energii jako má Luigi, obzvlášť v pátek v 9 hodin.
2: To je hrozně hezký, ale on má podle mě tu energii právě díky tobě, víš, Viktore, takže díky moc za

0: všechny ty sety, že to vždycky krásně nabije při tom pátku. Ty je takový ten jako člověk sebere fakt ten poslední dech před tím víkendem. Díky tobě. Že prostě jako nabije, že to energie.
1: To je hezký, děkuji.
2: Tak, Viktore, utři slzičku a my se jdeme spolu přesunout ke komunikátoru. Hele, užívej prodloužený víkend, Viktore.
1: Tak čau, užívejte taky víkend.
2: Čus. No a Vicky, co nás čeká dneska ráno? Dopoledne.
0: No tak. Co nás čeká? Komunikátor nás čeká, bude komunikovat. Jo, to znamená, že Spinnere, rozhodně si zavolej o svoji songu, nenech mě tady v tom, ne, že si tady budu hrát sama pro sebe. Ne, to se neděje, to se nikdy neděje. Tak prosím tě, zavolej mi, anebo mi pošli hlasovku, těším se. No a potom samozřejmě mám tady pro tebe nějaké další tipy na koncerty. No a mám tady taky pro tebe různé krásné zprávy, vlastně i to, že my jako Česká republika, mimo jiné, jsme velmi poctiví a velmi zodpovědní v tom, jak pomáháme druhým. No a jakým způsobem my Češi pomáháme, tak to ti prozradím taky v dnešním vysílání. To je fakt hezký. Jako.
2: Já pomáhám druhým.
0: Taky pomáháš. A jak pomáháš?
2: Pomáhám třeba babičkám vynášet tašku do tramvaje.
0: A to je hezký. A to taky cením. Tak v tom nejsme nejlepší. To dělá.
2: A chodím darovat krev. To je taky důležitý.
0: Chodíš, jo?
2: Jo.
0: Dobrý.
2: Sice teda není moc lidí, kterým moje krev přijde jako potom vhodná, ale
0: fakt?
2: Já mám AB plusko, ono těch moc lidí moc není.
0: Ale naopak, tak to je jako, že to je vzácný, ne? Tak to je dobře, že chodíš.
2: Právě.
0: To je dobrý. A zároveň tak víš, jakou máš... Jakou máš...
2: Vím, jakou mám krevní skupinu, ale takových lidí taky moc není.
0: To je pravda.
2: Tak, my se jdeme podívat ještě před komunikátorem na to, co vás dneska čeká venku. Aktuálně je tam nějakých 11 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s tím, že teploty budou kolem 15, takže moc to už dneska úplně jako nevyšplhá. Bude spíš pod mrakem, než by mělo, kdo ví, jak svítit sluníčko, ale...
0: Mimochodem teď svítí jako teď šajní neskutečně modrá obloha.
2: Teď jo, odpoledne ne.
0: To je fakt hustý. Pardon, já jsem nadšená.
2: Pohodě. Každopádně o prodloužený víkend počítejte s teplotama přes 20 stupňů Celsia. Místama až 25, ale průměr by měl být na 21 stupňů Celsia. No a počítejte s tím, že mělo být polésno až zataženo. Takže poměrně jako příjemný ještě počasí takhle během konce září, no.
0: Pěkný je to.
2: Jo, je to dobrý, ale poslední hezký víkend, tak si ho koukejte užít.
0: Užij si víkend. Týden končí, la, la, la, la. Týden končí, la, la, la, la.
2: Týden končí, a víkend začíná. My se slyšíme v úterý ve Spin ráno, mějte se krásně, čus!

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Ještě jednou krásný dobrý ráno, už máme pátek 25. září, takže pátek před náma, víkend, no a svátek má dneska Zlata. No tak pro všechna zlatíčka všechno nejkrásnější k svátku. Jo, pro všechny zlaty a zlatky, to je úplná paráda. No prosím tě, já teda musím říct, že mám dneska obrovskou radost, že svítí sluníčko, že máme úplně modrou oblohu tady v Praze teda, takže mě se krásně vstávalo, bylo nádherně celou cestu. Jediný co, tak teda fakt kosa. To teda musím říct, že opravdu podzim podzimuje v tomhle směru. Dokonce i tady ve studiu mám teďko na sobě takový svůj jako chlupatý kabát. Prosím tě, vypadám trochu jako Macklemore. Představ si mě s takovým tím oversize velkým kabátem. Tak to jsem já tady a takhle moderuju. Takže takhle cool dneska jsem. Doufám, že máš taky krásný ráno. No a ještě o něco krásnějšího budeš mít, když si necháš zahrát taky svůj song. Takže rozhodně neváhej, máme komunikátor a zavolej 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. No a prosím tě, co tady spolu dneska probereme, jo? Máme tady past, která se chystá na křest jejich alba Futr, takže o tom, kdo tam vystoupí, kdy to bude, kde to bude, tak to ti povím. Taky si řekneme o tom, že Češi mají dobré srdíčko a pomáhají. To mám velkou radost, srdíčko na dobrém místě, věřím tomu, že budeš mít radost se mnou. No a potom tady mám jeden takový kulinářský hit, prosím tě, jo. Pobavíme se o smažáku, ale ne o běžným smažáku, jo. Tohle je smažák, který by si na první pohled nepoznal, že je smažák. On je to takovej havířský smažák. No a jak takovýhle smažák vypadá, tak to ti povím taky ještě v dnešním komunikátoru. Hele, myslím si, že se máme na co těšit, jdeme to tady společně teďkon taky pořádně rozjet. No a já už nemůžu říct nic jiného, že hele, říkám si, když mají dneska svátek ty zlaty, takže si pustíme co, ne? Zlatíčka si pustíme, tak jo, jdeme na to, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už Timmy. Čau, Timmy.
1: Čau, Vicky, čau, spinneři.
0: Čau, hele, ty krásný, ty jsi nasadil tak energicky. Jaký máš den, jaký máš ráno?
1: Hele, ráno krásný, ráno pracovní, ale jakož je velký pátek, tak nějaká písnička na přání by se hodila, no.
0: No tak pečka, no tak co ti můžu zahrát?
1: Ale bude to jeden Buka Robin Zoo, písnička Ty jsi kdo a o,
0: a ty jsi kdo, pes. No tak skvělý, ale mám to tady pro tebe, to je podle mě fakt track, který mě jako mě vždycky zvedne tady normálně i z tý moderátorský židle. Takže já očekávám, že ty v autoservisu prostě, to se to potom valí prostě, to nevím, co se tam děje prostě, nadskakujou auta, ne, nebo?
1: Přesně, teď koncentrální přezouvání, za chvilku sezóna, takže teď přezouváme.
0: Aha.
1: A tak, no.
0: No takže pneumatiky lítají prostě v rytmu, ty. Přesně. Jsi kdo? No tak skvělý, ty mi, hele. Tak měj se krásně, užij se potom víkend, no a teď ti jdu zahrát, tobě i celým autoservisu. Měj se krásně, čau.
1: Díky, taky, čau, čau.
0: Radio Spin.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrže

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehodu máme v Ostravě, a to v ulici Výškovická, no a taky na 28. října. Nehodu hlásí taky Brno, a to v ulici Hradecká. No a crash máme taky v Kosmonosech v okrese Mladá Boleslav, a to v ulici Průmyslová, vlastně hned u Kruháče. Teď už koukám na dálnice, ty vypadají v celku čistě, ale pozor, zdržíš se na D5 na příjezdu do Prahy, a to už od Drahelčic, tam to poskakuje směrem do centra, takže čekej nějakých 10 minut navíc. No a teď už jsme přímo v Praze, no a tady máme crash v ulici Chelčického. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám spinera Toma.
2: Ahoj, dneska vybírám Kelina, vítej mezi náma Nobody Listen Remix za tebe a pro všechny posluchače.
1: Díky moc, Tome, já teda ještě musím přidat, že to rozhodně posílám taky tobě a týmu bráchovi, protože kluci se rozhodli, že o víkendu vyrazí a udělají si takovou jako skvělou motojízdu. Takže kluci, užijte si motorky, doufám, že vám k tomu bude svítit taky sluníčko. No a teď už vítej mezi náma, moje oblíbené. Díky moc, Radio Spin.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod,

0: celý track, no a to na čísle 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku. No prosím tě, spinere, co tady probereme v příští hoďce, je můj oblíbený, moje oblíbené duo, nebo jak to říct, můj oblíbený rapový duet, Past budou křtít jejich album Fotr. Yes, já se mega moc těším, až ti povím víc, protože do křtu už zbývá vlastně méně jak měsíc. No a kluci to teda mají hodně našlapený. No a hlavně taky co ty hosti, ty bláho. Takže jako za mě tohle bude fakt jízda. Tak kdo tam přesně vystoupí? No a proč by si tenhle ten křest neměl nechat ujít? No tak to ti povím už za 3 tracky. Já teda vím, že tam 100% budu. No teď už si dáme počasí. Mrknu na to s tebou, jak to tady bude dneska. 17 stupňů, dobře. Máme momentálně v Praze 10 stupňů Celsia a sluníčko, což můžu potvrdit. Ve zbytku republiky tak nějak jako jasno, polojasno a kolem 10 až 13 stupňů. Dnešní maxima budou na nějakých 18 a bude většinově pod mráčkem, ale jako furt dobrý, no ale pozor, zítra. Spineři, spinerky, to bude nádherně, bude svítit sluníčko, no a bude kolem nějakých 20 stupňů Celsia, takže pokud plánuješ nějaký pěkný výlet, tak si myslím, že není pěknějšího dne, než právě zítřejší soboty. Takže ano, Tome, jestli se chystáte na motorky, tak zítra. Zítra bude fakt nádherně.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jdeš dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: all the way.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a já teď jdu rovnou na to, abych tě tady natýzovala právě na křest Alba Potter. Jako za mě úplná pecka, už to tady máme za chviličku, vlastně ten křest proběhne už 22. října a to v Roxy, no a kluci už to týzujou, kluci už o tom dost mluví a já mám velkou radost, že můžu říct, kdo bude v line-upu. Na line-upu totiž bude Rest, přijde taky Mucha, Mat Jakeš, No Face, No Case a přijde Jen Hovora, no a hlavně tam bude mít taky DJ set, mimo jiné Idea. Takže za mě to bude úplně ideální takzvaně. Past, ty jsou vlastně, to je skvělý alternativní rapový duo, který jsou teďkon nově pod labelem Ty Nikdy, tak jako staronově, že jo, už je to nějaký páteček, ale jsou teďkon v celku nově příchozí právě po tenhle label. No a teď nedávno vydali svoje album Fotr, o kterém jsem tady mluvila. Já jsem z toho stále unešená, je to opravdu jako velmi osobní zpověď vlastně čerstvých tatínků. Mám tady například přímo track Fotr.

To je výborný, prostě to je opravdu track o tom, že člověk chce mít nějaký jistoty. A co třeba teprv balanc? Spím a je to super, běžím do posilky, nasypu protein, napíšu tři triky na sebe hrdej, mám sílu na všechno, játra nebolej. Fakt, teď budu novej, mám... Jako za mě kluci fakt rozjížděný skuteční bomby, takže pokud si to chceš pořádně užít taky se mnou tam, tak 22. října já rozhodně budu v Roxy, jako za mě kluci fakt rozjížděný skuteční bomby, jako ten balanc. Já nevím, já jako v každém tracku se vidím a to nejsem žádný fotr, jo. A stejně prostě tyhle ty kluci prostě Dan Kranich s Ivošem prostě dokážou tak skvěle jako vystihnout tu náladu člověka. Hele, doporučuji podívat se ještě jednou na album, no a třeba se tam uvidíme. Minimálně rest tam 100% bude. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už tady mám vzkaz od spinnerek.
2: Ahoj, tady Kája. Ahoj, Áďa.
3: Ahoj, Sára.
2: Ahoj, Agi. My bychom rádi chtěli slyšet písničku Poslední slunce od Elboje. Bude to do kadeřnictví, do Hradce.
1: Jasnačka, holky, zdravím vás, ať vám to jde pěkně od ruky. Zdravím na praxe a teda musím říct, že klobouček před váma a jsem ráda, že mám teďkon vlastně v éteru takovýhle profesionálky, protože pro rada pro všechny spinnery, nechte se prosím ostříhat tady od holek, jo? Protože já jsem takhle jednou udělala chybu a nechala jsem se ostříhat od své spolužačky, která nestudovala kadeřnictví, ale studovala jiný obor, herectví. No a tehdy mě ostříhala tak šikovně, že jsem měla, prosím vás, mikádo nad bradou. Když si to představíš, je to docela děsivá záležitost, mě ty vlasy moc nerostou. Doteď přemýšlím nad tím, co jsem té Míše provedla. Rádio Spin. Yeah.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a máme tady ještě stále soutěž, která probíhá celý tento týden. No a to o skvělý bike pasy a taky food karty do trail areálu na Klínovci. Za mě úplná pecka, hlavně teď jsme si řekli, že v sobotu má být nádherně, má svítit sluníčko, má být 20 stupňů Celzia. Takže kde jinde strávit takhle krásný den než venku? A to přímo na kole, hele, zašlapeš si, potom si dáš něco dobrýho k jídlu, budeš na čerstvém vzduchu, Klínovec, jako nádherná lokalita, no a dobře, tak chceš tam, to už je jasný, no a teď co pro to musíš udělat, jo? Je to jednoduchý, poslouchej nás tady na rádiu Spin, no a jakmile uslyšíš zvuk bajku, a.k.a. kola, přesně tenhle, no tak od té chvíle začínáš počítat tracky, no a řekneš si cink cink a teď zahraje jeden song, druhý song, třetí song a pak najednou aha, a v tu chvíli vytáčíš číslo sem k nám do studia 210 32 30 30, no a třetí, kdo se dovolá a řekne co, teda, a řekne, kolik těch tracků bylo mezi tím zacinkáním, takže tři v tomto případě, tak v tu chvíli vyhráváš. Takhle je to jednoduchý. Takže od cinkání do cinkání počítáš tracky, no a potom nám to nahlásíš. No a v nejlepším případě vyhraješ. Prosím tě, je tady ještě jedna skvělá zpráva. No a to pokud v té skupině songů budou i PSHčka, já to říkal, tak dostaneš od nás ještě navíc instruktora na bike na celý den. Za mě totální paráda, jediný, co k tomu potřebuješ, jsou ušiska, takže pořádně nastražený spinere, dneska se ještě soutěží, no a třeba vyhraješ právě ty a šlápneš do toho o víkendu. Teď si jdeme dát dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak tady máme nehodu v Rýmařově a to v ulici 8. května. Teď už koukám na dálnice, tady je to zatím v pohodě, teda šťouchá se nám D1 a to v okolí Brna směrem na Ostravu, tak tam čekají nějakých 10 minut navíc a to kvůli pracím na silnici, ale teď už jsem v samotné Praze a tady je bohužel těch nehod víc. Hlásí mi to tady Čechův most, kde je v podstatě ten most uzavřený momentálně a to směrem do centra, takže pokud můžeš, vem to přes jiný most. No a máme tady crash na křižovatce ulic Chelčického a Prokopova. Je tady nehoda autobusu, tak rozhodně opatrně. No a máme crash taky na nábřeží Edvarda Beneše, takže pokud můžeš, tak to taky ve minudy, měl by tam být i nějaký únik paliva na vozovku. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc. Automotospin, tvoje

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Tady mám jednu speciálně teďkon čerstvou zprávu ze silnice, a to od Michala. Co se děje?
1: Ahoj, ale dojedete z letiště jako po D0 a budete odbočovat terminálu trojice, tak si dejte pozor, protože v té zatáčce přímo uprostřed stojí kamion a nakládají ho tam a není to vůbec označení, tak do toho nevlítněte.
0: Díky moc, Michale, za zprávu, takže kdokoliv, kdo se teďkon blíží k našemu pražskému letišti, tak opatrně a dávejte pozor tam na ten kamion. Díky moc.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Tentokrát mám na drátě Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky, a Spineři.
1: Michale, ty máš dneska krásný den, viď? Ty šíříš takovou krásnou pozitivní energii, musím říct.
2: Ježišmarja, to mě ani nemluv, konečně.
1: No, Michal má dneska šťastný den, tak já doufám, že Spineři mají dneska taky krásný den. A to nejen díky tomu, že je prostě pátek a před náma taky ještě víkend. Michale, kam ty se zítra vydáváš? Ty jsi říkal, že jedete na výlet s rodinou.
2: Jo, jedeme do starý...
1: Ježíši, do Brandýsa?
2: A tam je obrovská jako národní pouť, že tam je asi 400 stánků a třeba 150-200 atrakcí. Všem doporučuju, vemte děti, peněženky plný a vyrazte tam, protože tam to je fakt jídlo výborný, atrakce dobrý, děti se unaví, protože tam to je fakt několik kilometrů dlouhý, takže se uťapou.
1: Pecka.
2: A pak máte večer klid pro sebe i.
1: No pecka, Michale, díky moc za tip taky na víkend, takže určitě o víkendu teda vyrazit, takže Brandýs a to je Brandýs Stará Boleslav, myslím, že to je takhle
2: ano,
1: jako
2: tak.
1: Spojený. No tak jo, to je super, no prosím tě, to by mě zajímalo, co ty si rozhodně nechceš nechat ujít na pouti?
2: Langoše.
1: A já tady, horská
2: dráha.
1: OK. Langoše, to má Michal předtím, než nastoupí dietu, tak předtím si dá pořádný langoše.
2: Ano.
1: Tak to má být.
2: Pořádný
1: prostě.
2: Bolebřík, ale budu vědět proč.
1: Tak. Prostě někdy pro dobré jídlo se musí trošku hold trpět. Takže
2: ano.
1: Někdo jde prostě na horskou dráhu, někdo jde si vystřelit růži a Michal jde prostě na tuhle atrakci na poutě, protože langoš. To je dobrý.
2: Přesně tak.
1: Já ti rozumím.
2: To je tam nejlepší langoš.
1: No jo, tak... Díky moc za tip, teď už budu vědět, kam na chálce o víkendu. No a Michale, co si necháš zahrát?
2: Ale bude to Féza a já to říkal.
1: Tak jo, a pro koho?
2: Ale dneska hlavně pro mě a pro všechny, taky pro všechny Spinery, ať jim dám trošku víc pozitivní energie před víkendem a hlavně to, i tobě do studia, Vicky.
1: Díky moc, Michale. No tak jo, tak krásný víkend, užijte si to na pouti s rodinou, no a pro všechny na krásný den, Radio Spin, ahoj.
2: Ahoj.

Nejvíc rapu v republice. Okay.

0: 30-30, anebo pošli hlasovku. No a prosím tě, na co se tady podíváme v příští hoďce? Budeme se tady vlastně dojímat nad tím, jak jsme jako Češi dobří. Já jsem fakt jako pyšná na Čechy v tom, jak umějí pomáhat, že prostě vždycky, když je potřeba, tak se fakt jako Češi kousnou, nebo mám aspoň vlastně ten pocit, že opravdu jo, a prostě pomůžou. A to jsou krásné zprávy. No a já tady mám pro tebe teď vlastně jednu krásnou zprávu, a to, že Česko má rekordní počet lidí, kteří pomohli. No a v čem pomohli a jak pomohli a že třeba můžeš pomoct i ty, tak to si povíme už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasíčko. Tak jo, a počasí je krásný, musím říct. Máme momentálně 12 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. No koukám, že dneska odpoledne budeme mít kolem 17-18 stupňů, bude ale spíš zataženo, ale pozor, zítra, v sobotu, to bude nádherně, bude 20 stupňů Celsia, bude svítit sluníčko, paráda. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysí.

rozdíl je rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten grubý stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

Posloucháš Radio Spin u Majku s tebou Vicky, no a mám tady pro tebe tu dobrou, skvělou zprávu. Češi pomáhají. No a Česko má taky rekordní počet dárců krvetvorných buněk. V registru je teď na 220 tisíc lidí, což je teda hodně na tak malou zemičku, jako jsme my. No a těchhle 220 tisíc lidí je ochotno pomoct lidem, pro které může být transplantace krvetvorných buněk jedinou šancí na léčbu. Takže tvůj odběr potom pomáhá pacientům s leukémií nebo jinými vážnými onemocněními krvetvorby a imunity. No a koukala jsem na to i za tebe, Spinnere. No a pokud je pro tebe zavádějící pojem dárci krvetvorných buněk, tak já se přiznám, že jsem si taky nebyla jistá, co to je, ale je to prostě dárce kostní dřeně. Takže takhle je to fakticky. No a v dnešní době už je dokonce víc způsobů, jak můžeš tu kostní dřeň darovat, což jsem taky nevěděla, protože historicky je dáno, že to je přímo z kosti, ale teďkon nově už se dá darovat i z krve. Takže v dnešní době už vlastně to dárcovství nemusí být podmíněno tím, že by si šel do celkový narkózy, ale můžou ti vyplavit ty krvetvorné buňky přímo vlastně do toho krevního oběhu a odtamtud si to vzít, což mi přijde teda taky super. No a navíc je skvělá zpráva, že zájem o registraci výrazně roste i mezi mladými lidmi, takže je to paráda, lidi chodí a pomáhají. No a ambasadory Českého národního registru kostní dřeně, tak na ty jsem taky koukala, je mezi nima například herec Piškula, anebo Vavřinec Hradílek, kterého všichni známe teď mimo jiné taky vlastně z té cestovatelské show. No a já teda musím říct, že jsem prostě nadšená, jsem fakt jakoby hrdá na ten český národ a říkám si, že se přiznám, že jsem doteď nad tím vlastně aktivně neuvažovala, ale i když se bojím jehel, tak víš co? Já jsem na to teď koukala a já do toho půjdu taky. Takže teď to tady říkám, jdu si to najít, no a příští týden ti řeknu, kdy tam půjdu poprvý. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Teď už mám na drátě Honzu. Čau Honzo.
2: Čau.
1: Prosím tě, to je úplně skvělý. Ty jsi se rozhodl, že to tady chceš opravdu udělat takový jako multi language akci tady na rádiu Spin. A rozhodl jsi se, že chceš Poláky tady zahrát. Je to tak?
2: Ano, souhlasím, je to taky multilingvistický pro nás trošku.
1: No jo, to je úplná pecka. Mě by ještě zajímalo, umíš polsky?
2: Polsky neumím, ale rozumím jim, že moje manželka pochází kousek do tam, takže jako dost jim rozumím.
1: Aha, jo, takhle. Jo, takže ty máš vlastně v rodině, jako máš polskou část teďka.
2: No, skoro, od Havířova, to je už skoro taky
1: jo,
2: Polsko.
1: Jo. Takže vlastně tvoje paní opravdu umí polsky, protože tam už je to takový, že jo, tam už se to
2: mísá. Přesně tak, umí.
1: Yes. Tak to je hustý teda. No tak krása. V tom případě teda, co si necháme zahrát? Máme tady Mata z Chodky. Yes, yes.
2: Jo, přesně tak.
1: A pro koho?
2: Pro všechny spinnery a pro lidi, co čekají na STK už 2 hodiny, jak já.
1: Prosím tě, promiň, na cože čekáš?
2: Na STK, abych mohl řídit své auto.
1: Jo, jasně, to je ta technická kontrola, že jo?
2: Přesně tak.
1: Jasný, no to... Víš co, já ten řidičák mám, ale jak vidíš, tak praktikálie jsem ještě neřešila. Hele, no tak ať to máš brzo za sebou, ať ještě stihneš taky to sluníčko dneska a zítra. Užij si prodloužený víkend a jdu ti zahrát Poláky. Rádio Spin, ahoj.
2: Tak ahoj. Radio

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky zrádcovské okénko tady s tebou. Prosím tě, když už jsme se tady bavili o tom národním registru dárců kostní dřeně, tak jedním z ambasadorů je taky náš hradní pán, ano, Vojta Kotek. Takže buď jako Vojta Kotek. No prosím tě, hlavně Vojta Kotek, jo. Hlavně se nám tady blíží jako další díl, ten už jeden máme za sebou, momentálně druhou epizodu, příští týden už se můžeme těšit na třetí, no a já bych ti ráda připomněla, že tady u nás na Rádiu Spin můžeš každý všední ráno od pondělí do čtvrtka vždycky soutěžit ve hře jeden na jednoho o lístky do Cinestaru, takže pokud chceš vidět zrádce na velkém plátně, tak rozhodně laď naše Rádio Spin hned ráno s Domem, s Krištofem, no a ať vyhraje ten nejlepší. Jo a mimochodem, ještě bych zapomněl, jako co mě hodně pobavilo, když tady ještě zaspomínáme na vypadlou Moniku, která vlastně vypadla kvůli tomu, že tam začala jako rozjíždět konspirační teorie hned první večer o tom, že je tam někdo příbuznej, tak tady mám jednu vtipnou ukázku toho, jak se opravdu Monika snažila napárovat lidi. No a tady má Dášu a Matěje. Jsou opravdu matka a syn?
1: My dva.
2: No, já si to myslíš o nás.
3: Ticho, já to nechci.
1: Když si to myslíš o nás?
3: Já jsem si myslela, že jste si podobný normálně.
1: Ne, ne, ne, chudáku, promiň, to je mi líto.
4: Kolik ti je?
5: 35.
1: Že bychom měla v 15? Miláčku. Miláčku. Nevychází, to nám nevychází. Až tak divoká já nejsem, holka.
0: Takhle, já si myslím, že podle Moniky seš, Dášo, pořádná divoška, takže Dáša nám tady rozjíždí opravdu skvělou hru a musím říct, že Moniko snažila ses prostě, snažila ses tam najít ty dvojice, kdo ví, třeba se ještě dozvíme, že to přece jen byla pravda. Jsem sama zvědavá, teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Tak prosím tě, teď se jdeme podívat na to, co se týče na dálnice. Tyjo, dálnice, tady máme nehodu na D1 na 19. kilometru ve směru na Brno. Je to v okolí Mnichovic. Kreš je taky na D55 na 58. kilometru ve směru na Zlín. A to v okolí Polešovic. No a nehodu nám hlásí taky D10, a to na 121. kilometru ve směru na Prahu. Ne, ve 12. Promiň, na 12. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Teď už jsem přímo v Praze a tady máme stále nehodu na Čechově mostě. Čechův most je kvůli tomu uzavřený směrem do centra. Pokud můžeš, tak se tomu vyhni a rozhodně to vem jinudy. Díky moc, tohle je ode mě vše a hlavně jeď opatrně.
6: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
7: Spin Radio.
6: Páteční rána jsou od té

0: aplikace.
1: Je to tak, Vicky tady s tebou, teď jsem vytáhla trumfy tady z naší apky. Janíku, co to bude?
2: Ahoj Vicky, tady Janí, pustíš mi tam pro mě a pro tebe, prosím tě, až na měsíc, Viktor a Nintendo, užij si ten track a díky moc, čau.
1: Díky moc, tak jo, jdeme se nechat vystřelit až na měsíc, Radio Spin.

0: mažák. Takhle to je. Takhle jsem náročná. Je to tak. Ano, a evidentně milovníků síra je víc. A ve Stonavě na Karvinsku je restaurace, která dělá speciální smažák. No a ten teda boduje. No a čím je ten smažák tak special? No tím, že vypadá jako briketa. Prosím tě, je totiž celý černý. No a teď se ptáš, jak se to stalo, co to? No tak na jednu stranu to samozřejmě má odkazovat evidentně na historii Karvinska. No ale teď se ptáme na to, jaká je tajná přísada. Jo, protože my to nevíme. Jo, Spinnere, mě by opravdu zajímalo, jestli by ses dokázal tipnout, z čeho si myslíš, že ten ajdám, ten smažák je, že je teda obalený celý v černé, protože sám šéf kuchař to zatím tají, je to jeho tajná myška věc, jeho tajný recept, je to opravdu kulinářská otázka, co to je. Asi to budeme muset přijet ochutnat, no. Dokonce i samotná hygiena zatím neví, co je právě na tomhle smažáku tak speciálního, že je prostě celý černý. No tak mě by zajímala teda ta přísada. Spinnere, dávej mi vědět, schválně, jestli na to tady spolu kápnem. Teď si dáme ještě počasí. Koukám tady na to, jak máme venku. Máme momentálně v Praze nějakých 13 stupňů Celsia a polojasno. Ve zbytku republiky 12 až 15 stupňů. Dneska maximálky kolem 18 a bude převážně zataženo. No a zítra bude nádherně svítit slunce a 20 stupňů. Parádos. Jo a mimochodem, dostala jsem zprávu od Spinnera. Čechův most v Praze už je průjezdný, už je to v pohodě, už tam můžeš jet normálně. Díky moc za zprávy a jedeme dál.
1: Jako malý místo seriálu jsem čuměl do prázdný otevřený lednice. Trochu jsme vyrostli, čumím jak vyhazujeme otevřený krabice. Krabice od věcí, co bolej, mimrsený lidi ve tři ráno na lince. Taky jsme mimrsený olili po všech

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj track, mám tady pro tebe místo. No a co tady spolu teďkon řešíme? Prosím tě, řešíme tady originální český jídlo, řešíme smažák. Ale tentokrát ne ten upečený hezky do zlatova, ale černý smažák, neboli smaženou briketu či obalované uhlí. Tohleto jsou pojmenování, který si za necelý měsíc od vzniku tohohle skvělého tajného receptu vysloužila stále známější specialitka restaurace ve Stonavě na Karvinsku. Je to tak, máme tady správný název, havířský smažák. No a já se tě ptám, co je ta tajná přísada, že ten smažák je havířský? Jako takhle, samotný šéfkuchař nám to zatím nechce prozradit, jak už jsem řekla, neví to zatím ani hygiena, takže spinere, je to na tobě, aby si to tady odhalil. No a mě už by zajímalo, mám tady prvního Láďu. Láďo, co si myslíš, že to je, jak to teda funguje?
1: Já si myslím, že ten smažák dělají tak, že buď napustí normálně chleba, ne, jako toustovej, nebo housky se pěvým barvivem, nechají to uschnout a potom to rozdrtějí a potom z toho mají černou strouhanku.
0: Jasně, takže chápu to tak, že Láďa na to jde v podstatě podmořsky, takzvaně jako tajný recept ze SpongeBoba. Jo, kdo žije v ananasu na dně moří, je to sépia, chobotnice, takže OK, sépie, beru. No a co ty, Luboši, jak to vidíš?
2: Já si myslím, že to obaluje ve strouhance, která je černá, a černou strouhanku udělal tak, že si nejdřív upek černý rohlíky. A černý rohlíky udělal tak, že udělal vlastně normální těsto a dal tam černý barvivo.
0: A já jsem si myslela, že řekneš, že ty rohlíky prostě spálil.
2: To se mi potom ta hygiena zjistila, že dělá vlastně smažák ze spálených rohlíků.
0: Možná, že proto kolem toho dělá takové tajnosti. Tak nevíme, proč šéfkuchař zatím tají svůj recept. Každopádně můžeme aspoň hádat, jak takovýhle havířskej ajdám, takovýhle havířskej smažák je vlastně stvořen. Tak prosím tě, spinere, ty kuchaři zdatný, dávej mi vědět ještě svoje tipy, jak si myslíš, že se tento smažák stává tímto obalovaným uhlím, nevím, jak to jinak říct, tady havířským správně smažákem. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a já už tady mám dalšího spinera, čau.
2: Čau.
1: Ahoj, ahoj. Prosím tě, pojď nám to říct teďkon takhle živě, protože my jsme to chtěli nahrát, že jo, a pak jsme se zakecali, tak pro koho budeš hrát? Dneska máš tak vlastně skvělou zprávu.
2: Tak právě první věc je taková, že mýho bráchu pustili ze špitálu, co se mu stalo, ta špatná událost, když dělal ochranku jako já, tak na hlavaku přepadly nějaký feťáci. Naštěstí jsem ho mu držel páce, každý den jsem mu naštěvoval hned po práci. Chci se na něj hrdý, že to dál, a chtěl bych zahrát pro něj písničku od Hektora Emoce na emoce, že by se mu dobře dařilo v práci. A hlavně to posílám všem spinům, co to poslouchají, samozřejmě i tobě do éteru. A všem, kteří jsou ještě v práci, tak a tím to vůbec utíká. A pokud budete mít volný víkend, tak si užijte ten slunečný víkend, co ještě je, a hlavně ty, jo.
1: Jasně, jo, díky moc a prostě tvůj brácha je fakt silný a ty jsi skvělej, že jsi ho takhle podržel prostě. Od toho je rodina, to je důležitý a díky za takový lidi, jako jsi ty, no. Takže jdeme si pustit Hektora a šťastný shledání dneska odpoledne, no, už konečně doma.
2: To bude taky.
1: Díky moc.
2: Dík.
1: Hezký ahoj. Víkend, ahoj. Radio ahoj. Spin.

0: mama. Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě ručky do ručky. Jdeme si tady teď povídat o tajném receptu, který tady máme z Karvinska, kde se nově objevil, prosím tě, smažák, který je vlastně úplně černý, prostě je obalený jako do černý strouhanky. To znamená, že vlastně ten smažák potom vypadá jako taková černá briketa. No a mě by zajímalo, co je teda ta tajná přísada. Co je ten tajný recept, který teďkon sbírá takové velké ovace, protože šéfkuchař nám to nechce prozradit. Takže spineři, je to na nás, abychom to tady odhalili. Máro, co si myslíš ty?
1: Ahoj Vicky, prosím tě. Víš, jak jsou černý čedarový koule? Já bych řekl, že to bude to samý nějaký rostlinný barvivo, černý. A myslím si, že to bude potom kvalitní na záchodě. Ahoj, Mára.
0: Hele, Máro, to naopak si říkám, že to může být dost dobrý, protože kdyby to bylo dělané jako z toho černého uhlí, z takového toho lékárnického, který se vlastně bere na zažívání, tak si jako myslím, že to na záchodě může být pestrý, nebo možná spíš takový černobílý, každopádně jako vlastně jako dobrá práce. Člověk může možná si to potom na tom záchodě užít, protože opravdu černé uhlí pomáhá zažívání. No tak nevíme, možná budeme muset přijet a přesvědčit se. Ale tak třeba ještě někdo přijde s nějakou další teorií, jsem zvědavá. Teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehodu máme v Ústí nad Labem, a to v ulici Všebořická. Dál mířím na dálnice, tady máme nově nehodu na D5C na 51. kilometru ve směru na Plzeň. Je tady překážka přímo na silnici, takže průjezd je se zvýšenou opatrností, bavíme se tady o okolí Mýta. No a teď už jsem přímo v Praze, tady máme nově nehodu na Dobříšské ulici, a to směrem na Barandák. Jsou tady v sobě dva osobáky, tak opatrně kolem toho. Díky moc, tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej. Díky moc a hlavně opatrně. Automotospin.

0: Vicky tady s tebou, tracky samozřejmě na přání. Teď tady budu mít Jardu. No a Jarda se nám tady taky vyjádřil k tomu receptu vlastně na ten černý smažák. Pokud si pamatuješ dobře, řešíme to tady teď tuhle hoďku. Co je teda ta tajná přísada nebo ten tajný recept? Jako, že je obalený jako v černým. To znamená, že on vypadá jak, víš co, jak uhlí. Vypadá jak briketa.
1: Jako on trošku díl a vypadal by taky černě, že jo? To je napsaná, jako.
0: Takže myslíš si, že tajný recept je trošku přismahnout?
1: Hele, tak já zdravím všechny spěňáky a chtěl bych to zahrát klukům do Jiřic na C1, C2. Oni budou vědět, kluky tady na dolu, na, do sklepa a prostě jak se držej a nám tady chlap peče všem.
0: Jasnačka, mám to tady, Jardo, zahrajeme jim, nebudeme dávat žádný smažák teďka, ale dáme si 1997 od Protivy. Tak jo, Radio Spin, držte se.

0: Tak ho dáme. Jsme na Jsem nový slavný.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, hele, ještě předtím, než se k čemukoliv dalšímu dostaneme. Jirko, promiň prostě, já jsem, Jirka dneska vstoupil do dveří a já jsem vykřikla.
1: Vicky, kdo to je, co tady děláš?
0: Já samozřejmě jsem vykřikla nadšením.
1: Nevypadalo to.
0: Prostě trošku úlek, jako jo. Tak jsi zvyklý na nějaký vizuál prostě, nějaký Jirku vždycky tady jako vidíš v těch dveřích a najednou se tady objevil prostě muž, kterýho jsem na první dobrou nepoznávala a říkala jsem si, jak se sem dostal, co tady dělá, co po mně chce.
1: Já bych jenom chtěla, aby bylo v éteru řečeno, že jsem se oholil, že jsem se jako nepředělal na ženu nebo jako nebo žádný jako podobný jako jiný drastický věci.
0: Jo. A ani se neostříhal.
1: Ani jsem se neostříhal.
0: No, normálně, dokonce má furt i stejný brejle.
1: Já mám vlastně i na sobě stejný oblečení, jako jsem měl včera.
0: To je pravda. Tak to bylo na první dobrou, na druhou už jsem si říkala, a ještě ke všemu něco udělal našemu Jirkovi, má jeho svetr. Tak dobrý, tak to už máme za sebou, je to furt ten náš starý Jirka. Ten, kdo ho neviděl, tak ten by ani nepoznal
1: přesně
0: rozdíl.
1: Vy jste ani spíš nevykřikli, bych řekl.
0: Tak. Tak prosím tě, Jirko, my tady tykon řešíme obídky, řešíme tady smažáky. Máš rád smažák?
1: Já miluji smažák.
0: Uh-huh. Dáváš?
1: No, jako často si ho nedávám, ale když jsem někde prostě v restauraci, kde si nemůžu vybrat, tak si dám smažák.
0: OK, tak to jsme na tom stejně. Já vždycky, když výletuju, tak chci smažáky.
1: Okay.
0: No a pozor, teďkon, když přijedeš do Karvinska, tak tam mají tykon jednu special restauraci, kde dělají speciální smažák a ten smažák je černý. Protože oni tam jako vzpomínají na to, víš co, na to hornictví, na
1: tu
0: historii.
1: Já jsem teď chtěl říct, kde jinde než v Karviní by měli mít černý smažák.
0: Samozřejmě, no tak ono to vypadá, že to protáhli dolem, dolů do dolu, ale my nevíme, protože šéf kuchař to nechce prozradit a dokonce to zatím neřekl ani hygieně, takže my fakt nevíme.
1: Jo, takže je možný, že to fakt protáhnou tím dolem, nebo to prostě
0: nikde
1: zapomněl. A nebo komínem
0: zapomněl, prostě, jo,
1: a pak
0: nevíme.
1: Prostě řekla, tak to mělo být.
0: Tak to.
1: To je umělecký záměr.
0: A pak to ten člověk dostal na talíři a řekl, hele, docela zajímavý. Zajímavá volba a normálně teď je to tam hit. Hitovka.
1: Okay,
0: to je moravská hitovka teďkon a mě by zajímalo, z čeho si teda myslíš, co to je ta tajná přísada, nebo snad nějaký tajný recept, vychytávka, napadá ti něco?
1: Já nevím, napadá mě, že do toho rozdrtil živočišný uhlí do té strouhanky a obalil to.
0: A to je dobrý, já myslím si, že to je dobrý na zažívání, na tom jsme se tady taky se spinnerama shodli. Hele, já si furt myslím, že prostě na to fouknul prostě ten prach prostě z toho dolu, aby to bylo autentické.
1: To je taky možný. Prostě trochu Karviný, aby bylo v každém z nás.
0: Tak. Karvina.
1: Karvina
0: do každé
1: rodiny a do každých plic.
0: Tak. No tak schválně asi se budeme muset nechat překvapit, jak na to šéf kuchař teďkon zareaguje, jestli třeba kápne božskou prostě.
1: Já jsem zvědavý, jako nevím, jestli bych to teda chtěl doma dělat, jestli by jsem s tím úplně pochodil, ale vlastně by mě zajímalo, proč je to černý teda.
0: Jo, mě taky a ještě jsem jenom chtěla říct, že aby nám to nedopadlo jako krabí hambáče, že jo, ve SpongeBobovi, protože tam ten krab, Mr. Krab, taky řeší, že jo, svůj jako tajný recept toho krabího hambáče, tu tajnou recepturu a on to doteď jakoby neodhalil, jo, tak abychom taky jako nezůstali už navždy.
1: Ale ten hambáč není černý, tak možná tam to ty lidi nezajímalo natolik, aby to prostě potom jako, to vypadalo jako normální hambáč prostě.
0: To je pravda, tohle je pikantnější, tohle je zajímavější. No tak já už jenom řeknu, jak je venku, ať víme. Prosím tě, máme momentálně 14 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republik až 16 stupňů Celsia republiky. Dneska odpoledne 17-18 stupňů, stále polojasno, zítra bude nádherně, Jirko, bude 20 stupňů Celsia, bude svítit sluníčko, ale úplně všude. No a když se podívám na neděli, tak bude polojasno, bude taky kolem 21 stupňů. Máme to hezký teda. Prodloužený víkend se povedl, i v pondělí bude nádherně a svítit sluníčko. Hele, to je paráda. Já se hrozně těším, já se to udělám hezký, chci se jít jako projít, dělat takovou jako, co ty a prodloužený víkend.
1: Já si to taky udělám hezký.
0: Jo.
1: Ještě nevím, jestli se půjdu projít, ale asi bych mohl, když bude takhle sluníčko.
0: Jo, jo. Hej, já si taky myslím, pojďme ještě všichni vyrazit ven, pojďme si to udělat hezký, no a slyšíme se zase v úterý. Měj se krásně, užívej Spin Extra s Jirkou, no a krásný prodloužený víkend. Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem

Radio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou, makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou zlá.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám takhle při pátku u pořadu Spin Extra. Jelikož máme tady teda pátek a víkend už je za dveřma, bude to taky prodloužený víkend, tak já ti řeknu, kam o tenhle prodloužený víkend vyrazit za muzikou. Koukneme se taky za Egem, protože toho včera postihli takový trable se zákonem, bych řekl, takže o tom si samozřejmě taky řekneme trochu víc. Čeká nás taky naše pravidelná páteční pátračka, kde si opět zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a nebude chybět ani hitparáda Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Takže já se budu i těšit na všechny tracky, které tady taky budete házet, protože samozřejmě po celou dobu budu hrát i přesně podle tebe. Ty tracky tady můžeš ladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

Posloucháš Radio Spin, stále tady v éteru soutěžíme o bike pasy a food karty do trail parku na Klínovci a je to úplně jednoduchý, může vyhrát úplně každý z vás, stačí jenom bedlivě poslouchat Radio Spin. No a v momentě, kdy uslyšíš soutěžní zvuk, který zní přesně takhle, tak v tenhle moment začínej počítat tracky. No a počítej, kolik zahrálo tracků až do doby, než opět zazní tenhle zvuk. No a potom už jenom volej k nám tady do studia na číslo 210 32 30 30, když budeš třetí volající a řekneš mi taky správně, kolik tracků zaznělo mezi těmahle soutěžníma zvukama, tak jsou bike pasy i dvě food karty nabitý každá na 5 kilo tvoje. Takže rozhodně už na stopkách, může to přijít naprosto kdykoliv, třeba to budeš právě ty, kdo vyrazí do trail parku na Klínovci. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D11 vidím velký zdržení u 31. kilometru. Je to tady zasekaný obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Obousměrnou štosovačku hlásí taky D8, a to u 41. kiláku. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D5, 20. kilometr ve směru na Prahu. I tady nějaký to zdržení nabereš. Regiony aktuálně jedou bez větších obtíží. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, a to obousměrně. Jižní spojka se táhne směrem na Barandák, z opačného směru z Dobřížský, tak tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si taky v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou a štosuje se třeba taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Co se pak nehod týče, tak tady aktuálně vidím jenom jeden větší crash, a to v ulici Mezibranský. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávají hlasové zprávy. No a v téhle aplikaci teď už mám taky jeden vzkaz od Felixe.
2: Čau, tady Felix z Jeseníku a s Ivou na dovolené. Chtěl bych vám zahrát od Snoopa do Doga. Díky moc. Čau.
1: No tak jo, užívejte dovolenku. Vy všichni, co třeba míříte na nějakou dovolenou takhle při prodlouženém víkendu, tak hlavně odpočívejte, načerpejte pořádně energii a jeden Snoop D.O.G. letí právě teď pro vás.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s

0: Flickstyle.cz, luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je Flickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na Flickstyle.cz.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

vybrala. Posloucháš Radio Spin, máme před sebou prodloužený víkend a já ti tak řeknu, kam vyrazit o tenhle prodloužený víkend za muzikou. Samozřejmě víme, že Iza čeká dvojitá O2 Arena. Je to teda vyprodaný, ale stále se ještě někde objevují nějaký lístky, které se třeba nevyzvedly a tak dále, ale chci tady hlavně upozornit na to, aby si nekupoval někde lístky z druhé ruky nebo něco podobného, aby si hlavně nepřišel o svoje peníze. To je hodně důležitý. Jinak afterparty v Sasazu Izova, která proběhne v neděli, tak na tu lístky ještě stále jsou, takže tam lupeny můžeš ještě sehnat. Jdeme se ale podívat dál a začneme už dneškem. Dneska v Krosu vystoupí Nevereš, to znamená pořádná dancehallová reggae party, a to s Kokomenem, Doktorem Karim, Messenger, Selektor Boldrick samozřejmě za mixem. Kdyby si dnešní večer trávil v Nymburku, tak tam vyraž do podniku U Strejčka, protože tam bude DJská akce dneska, kde vystoupí TK27, Humla, mimo jiné třeba taky Akira. Zítra tak to bude hodně velký, protože Cross zítra slaví 25 let v Praze a proto tam taky přitáhnul obrovský množství hostů. Všechny je najdeš na Go Outu, ale já vypíchnu toho nejdůležitějšího, a to je Dub FX, naprostá legenda, která teda zítra zahraje v Crossu. No a ještě tady vidím taky na zítřek jednu akci v Cargo Gallery, kde vystoupí Desát a bude tam křtít svoji novou desku. Novou desku bude křtít taky Phil, je to deska s názvem Nice Job a bude to křtít v neděli v 9 hodin večer, a to ve Fuxu, teda konkrétně v Bike Jesus. Takže jestli ještě nemáš na víkend žádný plány, je rozhodně z čeho vybírat, neseď doma a vyraž za muzikou. Radio Spin!

0: Cínovec.
1: Posloucháš Radio Spin, před pár minutkama nám zazněly soutěžní zvuky, které ti tady můžou vyhrát lupeny nebo respektive bike pasy do trail parku na Klínovce a k tomu přihodíme i food kartu v hodnotě 1000 korun. Tak si jdeme poslechnout, koho máme na drátě, protože já už tady mám třetího volajícího a měl by to být Luděk. Luďku, slyšíme se?
2: Ahoj, ano, slyšíme se.
1: Tak Luďku, slyšel jsi soutěžní zvuky?
2: Ano, slyšel. A mezi zvukama byly tři písničky.
1: Tři písničky typuješ. Dobře, tak jo, jdeme si to společně spočítat. Tak co teda mezi těmahle třema písničkama podle tebe zaznělo? Tak byl to Ice Cube. Co tam bylo dál? Vybavíš si?
2: Teď už ne, jenom to Ice Cube jsem se tak zapamatoval. Pak jsem jenom počítal.
1: Tak byly tam ještě PSAčka. No a do třetice tam ještě byly Pussycat Dolls se Snoop Doggem. A Luďku, byl tam ještě nějaký track?
2: Já bych řekl, že už ne.
1: A řekl bys správně a vyhráváš bike pasy na Klínovec. Tak velká gratulace, Luďku. Vyhráváš dva bike pasy do trail parku na Klínovec, taky food kartu v hodnotě 1000 korun, takže se pořádně i nadlábneš. Řekni mi, jsou to dva pasy, koho vezmeš sebou?
2: No, vemu syna.
1: Synátora, no tak to bude hezký. Ještě mi řekni, jezdíte rádi na kole, třeba jezdíte často?
2: Ale není to tak často, no.
1: Tak aspoň tady to vás může takhle spojit a můžete si vyrazit ještě na takhle super trať.
2: To jo, to bude paráda.
1: Máte radost?
2: Jo, ještě jednou moc krát děkuju.
1: No jasně, tak hele, užij si to, Trail Park Klínovec na tebe čeká, ty mi ještě vydrž na drátě samozřejmě, no a my pokračujeme dál ve Spin Extra.
0: Nevyhrál? Nevadí, šancí na rádiu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin D11 hlásí obousměrnou štosovačku u 52. kilometru. Dávej tady určitě bacha. Bacha při příjezdu do Prahy, a to jak na D8, tak i na D5. Na D1 vidím zasekáno při výjezdu z Prahy směrem na Brno a přímo před Brnem se to na D1 štosuje taky, a to u nějakého už 170. kiláku. Regiony aktuálně jedou bez větších obtíží. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady to vypadá, že všichni už míří někam na prodloužený víkend, protože to tady nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Postojíš si na jižní spojce, a to směrem na Baranďák. Z opačné strany, z Dobřížský směrem na Baranďák, tak tady se to taky štosuje. Štěrboholská spojka, tady si postojíš zejména ve směru na Černý most. Kbelská ulice hlásí obousměrnou štosovačku. Postojíš si taky v Bubenečském tunelu, a to směrem na Povltavskou. Samotná Povltavská tak taky nejede úplně ideálně. No a co se nehod týče, tak tady vidím jeden crash, a to na Radlický ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ideál takhle při pátku hraju přesně podle tebe. Mám tady teď vzkaz od Ondry, který ještě nám tady dává teda nějaký podrobnosti k aktuální dopravní situaci.
2: Ahoj směňáci, tady Ondra, jenom rychle k dopravní situaci. Mezi Průmyslou a Poděbradskou dole na Velký křižovatce nefungují semafory a je tam veliká fronta.
1: Tak díky za info, dávej na to určitě bacha. No a co teda naladíme do éteru?
2: Poprosil bych zahrát nějaký ADM track nebo něco jako Big Stepper a bude to Jirkovi do studia a všem, co posloucháte, díky, ahoj.
1: Tak dáme si teď nějaký pořádně taneční od vás, jelikož PTK před malou chvilkou hrál, tak si dáme tentokrát něco zahraničního a věřím, že to udělá radost. Při pátku to určitě rozproudí. Tak let's go!
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Jelikož máme pátek, tak už za hodinku se vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si tak jako zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou repovou desku. Do té doby nás toho tady ale ještě čeká spousta. Za pár minutek se podíváme za Egem a na jeho takový aktuální trable se zákonem. Každopádně i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš i nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl, aby zazněl tady v éteru Rádia Spin, tak ho tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to aktuálně vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 14 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak víkendu týče, tak ten vypadá, že bude krásnej, slunečnej, jasnej. Sobota, neděle i pondělí v žádném tomhle dni nevidím žádnej déšť a všude kde budeme mít minimálně 20 stupňů, což je krása.
1: Spin Radio. Páteční rána jsou od teď na

0: Rádio
1: Spin. Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď jednu aktuální zprávu, ale pro tu já si tady budu muset změnit svůj podklad. Jo, to je přesně on, protože budeme se bavit trochu o graffiti. Protože Ego byl včera údajně zadržený kvůli tomu, že sprejoval graffiti. Bylo z toho takový video, vypadalo to, že to bylo v nějakém areálu, kde se stavějí vlaky. Každopádně vzniklo z toho i video, protože všichni policajti mají samozřejmě kamery na svý výstroj a celý to bylo taky zaznamenaný, takže tam je zaznamenaný, jak právě Ega a údajně ještě dva další muže z Bratislavy, tam teda policie nahání. Já když jsem na to koukal, tak jsem si vlastně říkal, odteď Egovo fráze všechny ruky hore dostává úplně novej význam. Nevím, co k tomu asi víc doplnit, myslím si, že Ego z toho žádný závažný problém mít nebude, protože dneska už sázel vesele ven storíčka a viděl jsem, že zároveň taky dneska odpromoval i novej track, který vydal s Doketýnem. No a co k tomu říct, asi žijeme len raz. Radio Spin! Počal!

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek a máme před sebou prodloužený víkend. No a celý tenhle prodloužený víkend, když budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Ektora. Právě Ektorovi budeme věnovat tenhle prodloužený víkend, takže si dáme jeho největší hity, nějaký možná i trochu opomenutý pecky. Navíc se o Ektorovi dozvíš taky spoustu zajímavostí, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota, neděle i pondělí, vždycky od 9 do 7 hodin večer, dvojitá dávka Ektora v každý hodině, tak buď tady u toho s náma. Hudební víkend na Rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak dálniční tahy, tady to nevypadá vůbec dobře, tak začneme na D1, ta je zasekaná při výjezdu z Prahy, ale taky příjezd do Brna na D1 nejede úplně ideálně, taky u Jihlavy u nějakého 114. kilometru ve směru na Brno vidím taky zdržení, dál si postojíš na D11, 52. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, obousměrný zdržení hlásí potom taky D8 u 45. kiláku, no a postojíš si i na D3, 76. kilometr ve směru na Benešov, hlásí taky zdržení. Příjezd do Prahy je potom taky zasekaný na D7 a taky na D5. Co se regionů týče, tak Český Budějovice hlásí zasekáno v ulici na Dlouhé Louce, v Plzni vidím štosovačku na Klatovský třídě, centrum Havlíčkova Brodu je taky zasekaný, no a mrkneme se rychle ještě taky na silnice v Praze, tady si postojíš v podstatě na celém pražském okruhu, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na spojovací ve směru na Českobrodskou. Štozuje se taky Bubenečský tunel ve směru na Povltavskou, takže jezdi hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pátečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin. Tvoje

0: podle tebe.
1: I dál tady na rádiu Spin hraju přesně podle tebe. Mám tady teď takovej malej restík od Spinera, který se mi ozval už nějakou chvíli dozadu, takže to jdeme teď napravit.
2: Zdravím všechny Spinery, chtěl bych zahrát Gleba fotoalbum a posílám to všem, kdo mají rádi Gleba.
1: Tak jo, pro všechny milovníky Gleba, tam letí jeho novinka z EPčka MHD Flashback, spojení Gleb a Smeg One, to je prostě záruka toho, že to bude opravdu velký nářez. Tak jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

that all there is? Is that all there is?

0: Přeju ti příjemný pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 25. září, svátek tak slaví zlata, takže přeju jenom to nejlepší. Před sebou ještě k tomu máme prodloužený víkend, takže úplně ideálka. Nás teď ještě tady čeká za pár minut naše pravidelná páteční pátračka, kde budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku, no a hned potom si taky dáme hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě předtím ale mrknem taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 14 stupňů. No a co se prodlouženého víkendu týče, tak ten bude nádherný, protože všechny dny, sobota, neděle i pondělí, nikde nevidím, že by mělo pršet. Všude bude nad 20 stupňů, krásně slunečno, takže si to hlavně pořádně užijte.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Dash Double.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin vítá všechny.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se ztratila teda jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který ji má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, který tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2004, takže dneska to rozhodně žádnej new school nebude. Jdeme dál. Na té hledané desce se podle všeho objevilo 13 zvukových stop. Mám tady ještě jednu indicii. A tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš zavolat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Já už si tady na to připálím doutníček a můžeme to odstartovat. Tak teda, co už víme? Víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2004, je na ní 13 zvukových stop a pachatel, který jí má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. No, tak tohle je hodně zajímavý. Tady se dozvídáme, že tu hledanou desku nemá na svědomí jeden člověk, ale dva lidi. Jdeme dál. Tady máme, že tahle deska odstartovala novou vlnu rapu u nás v České a i ve Slovenské republice. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme na to.
1: Těžko říct. Jako pro mě bylo vždycky důležitý jít dopředu a vlastně hledat, co bude jako next step, takže se moc dozadu nekoukám.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele by to dneska mohlo být, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My už teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2004. Je na ní 13 zvukových stop a má jí na svědomí ne jeden člověk, ale dva lidi. A ta deska taky podle všeho odstartovala vlnu CZSK rapu, která tady dosud doposud byla úplně nevídaná. Mám tady ještě poslední indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tak tady se teď dozvídáme, že tenhle rok se tihle dva pachatelé, který mají na svědomí i tuhle desku, opět spojili na společném EPčku. Zajímavý. Mám tady ještě úplně poslední obálku. Teď jsem tady vytáhnul přebal téhle desky, kdybych tě měl popsat, co se tam děje, tak jsou tam vidět oba teda rapeři, který tu desku mají na svědomí. Ta deska je hodně crazy, všechny texty jsou ve zlatě, pozadí tak to je převážně modrý. Mám tady ještě poslední nápovědu, která je zvuková, takže opět vytahuju svůj diktafon a jdeme na to. Dál bohužel ukázka nepokračuje, takže jestli už teď tušíš, co za desku a pachatelé tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně na komisařství, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na Rádiu Spin, na D1 vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy, štosuje se to tady až po nějaký 25. kilometr, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D11, kde si postojíš u 42. kilometru, a to obousměrně. D8, 48. kilometr, hlásí taky obousměrnou štosovačku. V Českých Budějovicích potom i dál vidím zasekáno v ulici na Dlouhé Louce. Když se pak podíváme ještě v rychlosti na silnici v Praze, tak tady si postojíš jak na Štěrboholský spojce, tak taky na Jižní spojce, a to směrem na Barandák, Dobříšská ulice, směrem na Strahovský tunel, i tady vidím zasekáno, postojíš si taky v Bubenečském tunelu ve směru na Povltavskou, dál se štosuje taky Kbelská, a to obousměrně, takže opravdu opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Kdo nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdem zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme opět hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady mohl hodit do éteru, takže si rovnou jdeme poslechnout, co teda typujete, že jsme tady za desku dneska hledali.
1: No, nejsem si jistý, ale nebude to náhodou Toxic Funk od Supertru.
0: Tak máme tady tip, že by to mohl být Toxic Funk, jdeme dál.
2: Ale já si myslím, že to je Toxic Funk.
0: Toxic Funk se tady objevuje znova, dáme si ještě nějakou hlasovku, vyberu třeba tuhle.
3: Hádám Supercrew Toxic Funk.
0: A do třetice se nám tady Supercrew a jejich Toxic Funk opakuje a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali právě tuhle legendární desku od Jamesa Cola a Huga Toxe, a.k.a. Supercrew v té době. Díky vám všem, kteří tady se mnou dneska teda hádali, protože těch správných odpovědí se tady dneska objevila opravdu hromada. Je vidět, že Supercrew máte zkrátka v malíku. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků právě teď hodíme do éteru. Takže si to jdeme společně užít. Další páteční pátračka zase za týden tady na Rádiu Spin.

Přeju ti pohodový pátek, posloucháš Radio Spin, Jirka stále tady s tebou, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 25. září, svátek tak slaví zlata, takže všem zlatám, zlatuškám přeju jenom to nejlepší. Čeká nás prodloužený víkend a víkend tady bude věnovaný v éteru Hectorovi, takže prodloužený hudební víkend s Hectorem, můžeš se těšit na pořádnou dávku jeho pecek. No ale my ještě teď nekončíme, před náma je teď hitparáda Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Já sám jsem zvědavej, jak se ten žebříček tentokrát seskládali, takže na to se podíváme už za malej moment. Ještě předtím ale mrkneme taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Prodloužený víkend, ten bude ale krásně slunečný a jasný. Nepadnou nám teploty, nebo všude vidím teploty okolo 20, jak v sobotu, v neděli, tak taky pondělí, a nikde by nám nemělo pršet. Takže vyhlídky na to volno jsou opravdu krásný.

0: večer, máme tady poslední zářijový pátek, krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Čávem a LPím a jejich trackem All Night z nový desky Deep In It, track s pořádnou dávkou britského soundu. Dneska už se s tímhle trackem ale loučíme. No a rozloučíme se i s Nick Tendem a Saulem a trackem QAA neboli Q&A. Kytarová pecka, Nick Tendo tady trochu zaexperimentoval a vyšel z toho opravdu velký hit, který se tady držel díky vašim hlasům i docela dlouho. Pro dnešek ale v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap, o ten se tady pak postaral Anky. Tak jdeme rovnou na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Na 12. místě je vztahová zpověď od Refua s názvem Hey Girl, jeho nejnovější vlastně soulový single, zpěvný refrén a hluboký text, ve kterým se, řekl bych, může kde kdo najít. 11. Tu bere Mat 213, zástupce takový nový pražský vlny, která se teď těší opravdu velký pozornosti. Máme tu od něj track Smutný oči, kde je společně s Matem taky Viktor Kal, nově člen labelu Rychlí kluci, a taky Marie April, která se tu postarala o krásný refrén.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči pro

budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate. Ty letos spojili síly a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Je to hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a je to taky už track, který se tady v naší 15 drží rekordně dlouho díky vašim hlasům. Tak uvidíme, jak dlouho tady ještě vydrží, jak dlouho tady zůstane.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Katany, který si na feed pozval dost unikátní hosty. A to za prvé Karla z Million Plus a taky Conway the Machine. Americký rapper, mimo jiné třeba taky nevlastní brácha Westside Gunna, takže uslyšíme i angličtinu a je to fakt super pecka s takovým oldschoolovým soundem, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka s názvem Znovu zrozen.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ben a v ulicích mým městě na rohu hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak

0: Na devítce je track Vínečko od Vesny, skupina Vesna, která se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit i tady z toho tracku Vínečko, který jsme teď slyšeli. A já mám strašnou radost, že vlastně folklor neumírá a stále se propisuje do moderní hudby. Teď už osmička, tady máme pražský uskupení Gufrau a to s trackem Nechci, kde se společně s nima objevila i talentovaná zpěvačka Marie April. Musím taky vyzdvihnout beat, který je opravdu nádherný a celému tomu tracku dodává neskutečnou atmosféru. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Tady na rádiu Spin.
1: Hillbilly krev, rvám se jak lev. Po nohy v bažině, v hlubokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalej řev. Ten zmatený svět, pod nohama květ, roste tak

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

Sedmý místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě předtím vůbec, než začal streamovat, tak i rapoval. No a k tomu se zdá se teď vrací pod jeho starou přezdívkou právě Tlustej Karl a taky trackem Nová doba. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombapu a má to i hlubokou myšlenku. Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka. A máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Refua, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do většího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje live rapy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul do studia a udělal s nima banger s názvem Amaro. Tak si ho jdeme rovnou vychutnat, druhá dnešní novinka. Amaro.

Odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Na šestém místě máme novinku z minula a je to Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Z novinky na šestku to potom není vůbec špatný výsledek. Pátý místo, to bere Robin Zoot a jeho track Kdo 2. Je to vlastně pokračování jedničky, která se objevila už na desce Ponya. Vlastně tenhle track tak vdechnul i celý desce, takovej ten oranžovej vibe. Je to opět dost crazy track, Robin se tady prostě může urvat ze řetězu a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. By the way, živě tahle pecka funguje úplně skvěle.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, tady si slyšel Iza a Viktora Šína, track Dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u Palice, který nedávno Izo pokřtil, no a už tenhle víkend ho uvidíme taky v pražský O2 aréně, kterou vyprodal hned dvakrát po sobě.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k tracku Kubánka od Refua. Refu už je na naší scéně opravdu dlouho a řekl bych, že je to taky jeden z nejaktivnějších interpretů. Sází opravdu ven jeden single za druhým a tahle jeho píle ho dostala tam, až kde je dnes, etablovaný jméno na naší scéně. My, jelikož jsme tady dneska teda měli jeho novinku, která je taková drsnější, byla to pecka Amaro, tak si teď zaspomínáme právě na trochu zpěvnější věc, a to na Kubánku. Tak užívej Flashback na rádiu Spin.

0: Tak to by byl flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady potom Paulí Garant a je to takovej uroboros moment, protože Paulí několikrát zmiňoval, že Kato byl velkou inspirací pro to, aby sám začal dělat hudbu a teď je tady slyšíme na společném tracku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: Spin. Stříbrná pozice, tady je novinka z minula, a teda i skokan týdne. Je to Gleb, který se spojil se Smekem na tracku Fotoalbum. Je to pecka z EPčka MHD Flashback a jak už může tohle spojení naznačovat a jak si sám slyšel, je to ostrá, surová pecka. No a teď už vítěz. Na prvním místě je opět i tenhle týden PTK, takže PTK obhajuje, a to i s trackem, jehož název bych tady mohl říct až po 22. hodině, takže řeknu už osvědčený Prostitutky v pozoru, track, který hitnul český rekord na Spotify za streamy za první den, kterých teda bylo za ten první den víc jak 500 000. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: si ho dej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Check it out.

0: jsme Rádio Spin. Podcast Rádia Spin. Poslechni si všechny rozhovory ze Spin Talku na Spotify kanále Rádia Spin, kdykoliv budeš chtít. Rádio Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

0: jsem v transu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas. Oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat. Rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směr.

Radio Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: šel pštrosici a pštrosačaty pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin. Na pláži.

To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.